realizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. Projekt @ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.

by z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč. A jestli táhne tě to dál, možná nevíš proč, ale nedá se to jen tak svlíct. Je to všechno nebo nic.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: and Nicki Minaj.
1: Hey, this is John Legend.
2: Hey, it's Taylor Swift.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: nc@cepkov.cz.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete

0: Radio Zlín.
1: Zlepši si náladu.
2: Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

www.nissanhybrid.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní rok je u konce. Více než 1,5 milionu žáků a studentů si dnes převezme závěrečné vysvědčení. Prázdniny začnou už zítra a potrvají více než 2 měsíce. Své první vysvědčení si domů odnese také téměř 120 tisíc prvňáčků. Do školních lavic se děti vrátí v úterý 1. září. Venezuelu zasáhla jedna z nejhorších katastrof za posledních 100 let. Počet potvrzených obětí dvojice silných zemětřesení stoupl na nejméně 235 lidí. Stovky dalších jsou zraněné a pod troskami stále mohou být další přeživší. Experti ale varují, že konečný počet mrtvých může být mnohonásobně vyšší. Do záchranných prací se zapojí i zahraniční týmy a Spojené státy uvolní pomoc za více než 3 miliardy korun. Fotbalový šampionát přepisuje historii. Letošní mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Zápasy už navštívilo více než 3,6 milionů fanoušků. Dosavadní maximum drželo mistrovství světa z roku 1994, které hostily samotné Spojené státy. Letošní turnaj pořádají společně USA, Kanada a Mexiko. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Ve Zlíně nás čekají další dopravní omezení. Od pondělka bude kvůli opravám jednosměrná ulice Vodní. Vjet do ní bude možné jenom z Dlouhé. Od středy potom začnou opravy na hlavním tahu u Terna. Průjezdný zůstane jenom jeden pruh v každém směru. K Ternu půjde odbočit jenom ze Zlína a vyjet od něj jenom na Otrokovice. Navíc se vypnou světla na železničním přejezdu. Podrobnosti máme na hitradiozlin.cz. Na východě Moravy nás dál provází slunečno se stoupajícími tropickými teplotami. Dnešní maxima dosáhnou na 31 až 34 stupňů. V nížinách může být ojediněle i 35.
10: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.

0: 16. s vámi Michal, Jasmina, David, čau lidi.
1: Ahoj.
2: Čau, čau.
1: Ahoj. Já se ještě rozjívám, mám trošku krásný ráno.
0: Krásný ráno. Člověče, to je asi poprvé v životě, kdy nevím, jestli mít zpátku radost.
1: Jak to?
0: No tak, co nás čeká za teploty?
1: Jo, no, to jo.
0: No to jo, no. Takže vlastně to je poprvé, kdy se v pátek těšíme na pondělí, kdy bude příjemně. To je neuvěřitelný. Kde jsou ty starý časy? Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, to jsou další songy pro vás. Hezké ráno. Hit

0: Tímhle jsme odšpuntovali páteční snídaní šampionu Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. 6 hodin až 6 minut. Dobré ráno, dneska je pátek. A ne takhle nějaký pátek, dneska se ano rozdává vysvědčení. A co vy schválně dva tady, vzpomenete si na svoje první vysvědčení? Případně, když jste dostali horší známku než jedničku?
1: Já si pamatuju na svoji první trojku. To bylo na Gimplu, hnedka v pololetí a byla to teda docela studená sprcha.
0: Na své první trojky nebo trojku? Jak to teda?
1: Dobře. Trojku, mluvíme furt o škole.
0: Dobře, a co jasně?
2: Taky na svoji první trojku, bylo to v 7. třídě a bylo to z chemie, myslím. Chemie nebo matika?
1: Ty jsi to vzala hopem teda rovnou v 7. třídě.
0: Tak se vlastně nemůžu, já se vlastně nemůžu vyjádřit tady k tomu, protože za první mi nebudete věřit a za druhý si budete myslet, že jsem byl šprt. Já jsem na základce neměl žádnou trojku.
2: Počkej, já, vůbec.
0: Přišlo to až na střední.
2: Hustě.
0: Fakt.
2: No, jak to skončilo?
0: Ale jak to skončilo, že jo? No,
1: všichni jsme se tady sešli, no.
0: Přesně, já proto pracuji v rádiu, no. No tak, pojďme to hodit do minutu šampionu. Vy, kdo nás sladíte, tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli.
2: A necháme to teda na základku orientovaný?
0: Můžeme to nechat orientovaný. Tak necháme to na základku orientovaný?
1: Hele, ono je to vlastně docela symbolický a pro všechny rodiče, kteří hrotí známky, tak výsledek je ten, že nehledě na to, jaký jsme měli na základce známky, jsme se tady všichni takhle potkali a to si myslím, že je docela hezký.
0: To je vlastně fakt.
2: To jo.
0: To je vlastně fakt.
1: Nehroťte to, lidi.
0: Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli. Necháme to na základce teda, jo?
2: Necháme to na základce.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp a vy berete další muziku. Tohle jsou italští Måneskin na Hit Rádiu. Jo.

0: Yeah. Trocha Itálie na Hit Rádiu, chvíli před 6:45, Måneskin. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli na vysvědčení na základce. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Katka, Bystřice, samozřejmě pětka, a kdo pětku nedostal, jako by do školy ani nechodil.
0: Jana z Prahy píše, že její nejhorší známka na vysvědčení byla trojka.
1: Petr z Brna, ten přiznává, že měl jednou čtyřku z matiky.
0: Lucie Liberec měla nejhorší trojku z fyziky.
1: Martin z Ostravy říká, že na základce přines domů pětku z chemie.
0: Tomáš Pardubice vzpomíná, že jednou měl na vysvědčení dvě čtyřky z matiky a fyziky.
1: Eva Plzeň měla nejhorší čtyřku z němčiny.
0: Libor Trhové sviny dnes dovča, takže vykopnu holku do instituce a pohoda, a samozřejmě se mi povedla pětka z matiky, ale opravky jsem udělal.
1: Martina z Prahy na vysvědčení měla nejhorší známku 3, její děti jsou prý lepší v uvozovkách, měly čtyřky z matiky.
0: David Jostler, nejhorší na základce byla čtyřka z herbáře, kytky nenáviděl, kameny mu pak šly o dost líp. Děkujeme za všechny vaše zprávy a vzkazy. A myslím si, že tomuhle songu můžeme dát jedničku. S hvězdičkou. Potrženou. To se vlastně asi nedávali hvězdičky na vysvědčení, co? Že by tam byla ta známka, vedle toho malá hvězdička a dole napsáno, jak to je vždycky v nějakých produktových podmínkách, jo? Třeba hvězdička má jedničku, ale moc jí teda nezasloužila.
2: Že by to naopak bylo jako na druhou stranu.
0: Přesně, přesně. Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je další parádní muzika pro vás. Hezké ráno.

0: No.
1: Ono se říká, že s věkem přichází rozum, ale někdy stačí opravdu jeden autobus a summit na to a vidíme, že nám je zase 10. Je to jako bílet na Karlštejn, ale skončí to takhle.
0: No je to jako kdyby se kluci ze základky hádali o to, kdo bude sedět v autobusu vzadu na pětce, jo? Protože to byla ta nejlepší místa a teďka, a kdo tam bude sedět? A bude tam sedět Petr, anebo Pavel, anebo tenhle, jo?
1: Bohužel to tady neřeší opravdu děti, ale fakt ty nejmocnější muži světa, což je teda šílený a opravdu jako základkový chování, ale tak prostě asi nevyrostou lidi nikdy.
0: A tak prostě je to asi zábava, no. Nicméně, pojďme teda pryč jako od politiky a pojďme to svý přehodit na to. Mě to totiž připomíná jednoho kolegu, když jsem pracoval v jedné firmě a on k nám nastoupil a my jsme měli firmní auta a teďka tam byly vyhrazený parkování, jo. A člověče, on začal parkovat na těch vyhrazených místech pro ty mazáky, už když to řeknu takhle, jo.
2: Hlavouny.
0: Pro ty hlavouny, jo. A takhle vůbec mu to nebylo blbý a všichni mu to říkali, že ale tady neparkuj. Nakonec teda skončil. Nebylo to kvůli parkování a kvůli tomu, že to bylo prostě blbec, jo. Ale všichni jsme byli rádi, protože jako takhle to auto tam prostě odstavil a pak už tam nezaparkuješ, jo. Takže to bylo takový to, že se začalo vyskakovat na ty prostě větší mazáky a nedopadlo to dobře. Vy máte něco takového?
2: Tak já nemusím mít úplně daleko do historie. Včera jsme se tady hádali o té klimatizaci, no.
1: Prostě, když je tady 28 stupňů, tak Davidovi přijde, že je tady 10
2: ne.
1: stupňů.
2: A já, že to upravi, já to uvedu na přesnou míru. Tady ten sice ukazatel ukazuje 28, ale pocitově je tady tak 23, je tady úplně normálně příjemně.
0: No protože, ještě pojďme teda připomenout, jak tady jsou ty role, jo. David, je tady totiž mazák, ty tady si vlastně od startu snídaně šampionu.
2: A nikdo mě neposlouchá.
0: A pak přijdeme my, cucáci, a tu klimošku tady dáváme prostě na 16, no. Jo. Je to tak, no.
1: Ach jo, no tak možná máte někoho takového taky v práci nebo doma.
0: No, myslím si, že jestli někoho takového máte, tak už jste si přesně vybavili jeho jméno a už se na něj těšíte, až ho dneska v té práci potkáte. Tak to tam si zvládněte. My vám za chvíli pošleme další hity, třeba Mandraže, a taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Vidíš to?
5: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
4: No a víš, co vidím já?
5: Co?
4: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
5: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
4: U nás si vybere úplně každý.
5: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
4: S nejširší nabídkou na trhu a možnost výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
5: Nejlepší dárek je zážitek.
6: Firma na zážitky.
5: CZ.
7: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
10: Pro doma.
11: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz.
10: Prodoma.
12: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do Opavy od polských hranic bouralo osobní auto, projedete tam s omezením, tak tam dávejte pozor. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia, Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: Tohle jsou Mandraže.
1: A tohle je páteční hit rádio přesně o 6:30 a tohle je Davidův ranní update.
2: Ranní update.
3: Na aukci míří fotbalový poklad spojený s Diegem Maradonou. Do dražby jde míč ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií. V němž Maradona vstřelil svůj slavný gól boží rukou. Vyvolávací cena začíná v přepočtu na 53 milionech korun. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko. Výrazný boom ale zažívá i Albánie. Král Karel III. Se ani po 10leté rekonstrukci do Buckinghamského paláce nenastěhuje. Britská královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, kolik panovník odvedl na daních. Od nástupu na trůn v roce 2022 zaplatil státu zhruba 845 milionů korun.
1: To mi řekni, proč by se mu tam mělo nechtít se přestěhovat do Buckinghamského paláce, tam chceš bydlet?
3: To chceš, ty ses koukal na dispozici, ale ještě předtím já řeknu, že královi Karlovi III. Už je 77 let. A těm starším lidem už se prostě asi nechce měnit zažité pořádky.
4: A taky tam je hodně schodů třeba, že jo? Nebudou tam výtahy asi.
1: No je tam hlavně spousta místností, že? Já jsem tady koukal 775 místností. No tak když tam nechce teda Kája, tak to hold hodí na S-reality, no. Pronajmu prostorný, vybavený 775 KK.
3: Světlý, jak se vždycky říká. Je.
1: Nicméně vy se nikam stěhovat nemusíte, vy máte trvalý pobyt na stanici Hit Radio a na téhle adrese se teď hraje Captain Hollywood Project. More and More. Tak hezké páteční ráno.

0: 6.39, ladíte Hit Radio a páteční snídaně šampionů. Ano, je pátek 26. června, poslední den školy. Což je vlastně takový tradiční den, kdy to i na silnicích bude divočina. Děti s vysvědčením v ruce už mají jenom jednu myšlenku a to jsou prázdniny. Tak na ně dávejte na cestách pozor. No a protože škola končí nejenom u nás, ale i v okolních zemích, tak začíná tradiční stěhování národu k moři, takže i třeba na takových dálnicích to bude opravdu chuťovečka.
1: D1 musí být zaspaná už teďka, že jo?
0: Myslíš?
2: Tak to je vždycky.
1: Přesně, to je vždycky.
0: No tak jestli je to někde zacpaný, no tak s tím vám poradíme za chvíli, bude doprava, tak opatrně na cestách, no a my vám k tomu vašemu cestování samozřejmě pošleme i další hity. Co vás zabaví, bude třeba Taylor Swift, tak hezké páteční ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
6: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melun vodní, kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Ostravě u křižovatky ulic 28. října a nádražní blokuje provoz vykolejená tramvaj. Dlouhé zdržení očekávejte v obou směrech. Přejeme šťastnou cestu a v pořádku dojeďte.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady.
2: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Čmelák a divoký byl. 6.52, dobré ráno.
1: Některý seriály si nepamatujete podle děje, ale podle znělky a myslím si, že tuhle znáte moc dobře. Krok za krokem, přesně před 28 lety skončil tenhle ten seriál, který spousta z nás si myslím milovala. Byl to vlastně jeden z prvních sitcomů, co Česko fakt jako hltalo. A myslím si, že vůbec první sitcom, kde jsme my Češi zjistili, že existuje něco jako přetočený smích, jo, takový to, jak se tam dodávají ty smíchy.
2: Tak já se tady dozvídám spoustu zajímavých jako nových informací, mě to teda úplně minulo, se přiznám. Krok za krokem, jo?
1: Jo.
2: Tyjo, tak já jsem spíš sledoval seriál Alf, jestli znáte, to byl vlastně taky sitcom. Tak to je vlastně pro nás starší, no, ale krok za krokem úplně mi to minulo. O čem to bylo?
1: Hele, spojili se dohromady dvě rodiny. Byl takový pohodářský dělník Frank se jmenoval
2: vlastně.
1: A zdravotní sestra Carol. A i Carol měla tři děti, on měl taky tři děti, ten Frank byl vdovec a prostě vzali se a najednou vznikla nová jako rodina, jo. A museli se zžívat, ty děti do sebe strašně jeli, řešili i každodenní jako situace a bylo to skvělý.
2: To je neskutečný. Vypadá to, že ty jsi to viděla teďka nedávno.
1: Já jsem se na to koukala zrovna včera.
2: Nekecej. Jo, no jo, tak to, a Davide, ty to znáš?
3: Já znám jenom tu znělku, přesně jak říkal Jasmin. Seriál jsem neviděl, ale znělka mi hnedka naskočila.
2: Jako ta znělka taky tam někde tak jako vzdáleně, možná, že třeba sousedi to měli puštěný hodně nahlas, jo. Takže vím.
1: Má to 160 dílů, což dělá dohromady skoro 59 hodin. Takže kdybyste si 3 dny hezký chtěli na něco jako koukat v těch vedrech, tak krok za krokem za mě dobrá volba.
2: No tak super, tak děkujeme za tip. No a my tady máme taky z muziky něco, co pravděpodobně znáte z telky. A myslím si, že to budou znát hlavně ženy. Že Jasmin?
1: Ano, Michale.
2: 50 od stínu svobody, kde jsou ty bičíky? Lion Pain a Ritaura, hezké ráno.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: Sedmá hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní úředníky možná půjde měnit snadněji. Poslanci se dnes mají vrátit ke schvalování novely zákona o státní službě. Podle koalice má návrh zjednodušit fungování úřadů i výměnu některých zaměstnanců. Opozice ale varuje před snažším propouštěním odborníků a větším vlivem politiků na státní správu. Sněmovna se k hlasování nedostala už ve středu. Apple výrazně zdraží své produkty, po celém světě podraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Firma jako důvod uvádí rostoucí náklady na vyspělé čipy, které pohání infrastrukturu pro umělou inteligenci. Investory zpráva zaskočila a akcie Apple se propadly téměř o 6%. Jde o největší jednodenní pokles hodnoty firmy od dubna loňského roku. Paříž kvůli vedrům zakáže alkohol. Francouzská metropole se potýká s rekordními teplotami a nemocnice hlásí plné kapacity. Město proto od pátku zakáže prodej i konzumaci alkoholu. Úřady chtějí předejít dalším zdravotním komplikacím, které extrémní vedra způsobují. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: V Kroměříži udělali důležitý krok v boji proti invazním druhům ryb. Z jednoho z metkových rybníků odborníci z Akademie věd rybáři odlovili přes 2 500 sumečků černých a amerických. Ti požírají jikry i chráněné obojživelníky a ohrožují tím místní ekosystémy. Sumečci odlovení v Kroměříži poslouží jako krmivo pro zvířata v zoologických zahradách. I dnes se na východě Moravy pořádně zapotíme. Odpolední maxima můžou dosáhnout až k 35 stupňům a k tomu bude celý den jasno. V neděli budou skoro 40. Pondělí večer už to ukončí studená fronta a dorazí bouřky.
7: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
8: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
9: Dobré ránko.
10: Krásný páteček.
11: Snídaně šampionů.
9: Ano, je to tak, je pátek a už za jak dlouho, za hodinu, hodinu a půl, bude i vaše dítě držet v ruce vysvědčení.
10: Spousta dětí si teďka jede pro vízo, ale co se dělo u vás doma, když jste jako děti dostali vysvědčení? Šlo se někam slavit nebo tam proběhla nějaká výměna názorů? Na to za chviličku zaspomínáme společně.
9: To probereme teď další, ty tady jsou přátelé, tak hezké ráno.

0: přátelé, na Hit Radio Rembrandt, I'll Be There For You v 7.05, krásné ráno.
1: A je to tady, dneska naposledy zazvoní a začnou dětem 2 měsíce svobody. Začnou ty letní prázdniny, což je hezký období, kdy jako neřešíte datum, neřešíte dny, jenom si tak jako existujete a užíváte toho života.
0: No, 2 měsíce svobody, ono to bude spíš takový 2 měsíce divočiny.
1: Divočiny, děti,
0: ano. 2 měsíce a kousek navíc ještě, protože prázdniny letos začínají o něco dříve.
1: A dneškem, jak jsme říkali, přichází i vysvědčení. Za prvý chci říct, ať to dopadne jakkoliv, tak nebuďte na ty děti naštvaný. A za druhý, dostávali jste vy, když jste byli dětma, nějaký třeba odměny za vysvědčení? Nebo jak to u vás probíhalo?
0: Tak necháme přemýšlet naše posluchače samozřejmě. Tak jak to bylo u nás? No, my jsme chodili do cukrárny, ale pamatuju si, že jsem záviděl ostatním dětem, kteří chodili do pizzerky. No.
1: Tak to jsem byla já.
0: To byly ti lepší, no jasně, no. To byly ti lepší a my jsme šli prostě jenom do cukrárny na jeden kopeček, jo.
1: Ne, nás se vždycky domluvila, nebo respektive rodiče se domluvili s dalšíma rodičema a šli jsme prostě na takový obídek do restaurace a dali jsme si přesně pizzu a tak, ale jiný děti naopak, ty třeba dostávali jako peníze a nějaký veledary a tak, a to my jsme teda jako nikdy nedostávali za vysvědčení tak takovýhle věci.
0: Co se rozdávalo u Davidu?
2: Tak u nás nebyly úplně důvody k oslavám, takže my jsme chodili tak jenom na tu zmrzlinu, no.
0: Zmrzka.
2: A taky jenom jeden kopeček, teda.
0: No tak pojďte nám dát vědět vy, kdo nás hledíte, určitě nás pobavíte a dáte nám nějakou inspiraci, nebo ostatním dáte inspiraci, co s dětmi dneska za to vysvědčení. Jaká byla ta vaše odměna za vysvědčení? Ať už pětran páskem, anebo cesta do cukrárny. Chceme detaily, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a budeme rádi, i když nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď další hity. Tohle je Kamrat Feel Alive na Hit Radio. Hezké ránko.

0: 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je víkend, ten začíná. Dneska se taky rozdává vysvědčení, zdravíme všechny školáky, kdo máte namířeno, ať už sami, anebo třeba s rodiči, pro ten kus papíru. No a ptali jsme se vás, jak vzpomínáte na odměnu za vaše vysvědčení, když jste byli menší.
1: Petra píše, u nás se chodilo na zmrzlinový pohár. Když byly samé jedničky, mohla jsem si vybrat i dvě příchutě.
0: Pozor, taky píše Tomáš, dostal jsem 50 korun a letěl jsem rovnou do trafiky pro C-čka a žvíkačky Pedro.
1: Ježiš, to je nejlepší žvíkačky. Mirek, když jsem donesl trojku z matiky, táta jenom prohlásil, hlavně, že umí spočítat, kolik stojí rohlíky. A jeli jsme na výlet.
0: Píše Lukáš, dobré ráno, zrovna jsem synovi vyprávěl, že nás táta brával do Mekáče na Happy Meal s hračkou. Tehda ale Mekáč nebyl samozřejmostí jako dnes. Bylo to něco a to mi otevřelo taky vzpomínku. Já jsem říkal, že my jsme šli do cukrárny, ti lepší šli do pizzerky, ale pak tady byla další kategorie a to byly tihle, kteří šli do Mekáče u nás ve třídě a to s tím jsme záviděli teda všichni.
1: Ale jako Happy Meal to bylo tehda jako hodně něco. To, no to já jo. Jsem snad měla jednou v dětství jako Happy Meal s hračkou. Míša, krásné ráno všem a hlavně školákům. U sebe si to už moc nepamatuju, ale se synem, který si jde dneska pro poslední vysvědčení na základní škole, chodíme každý rok na zmrzlinový pohár a ještě dostává nějakou malou drobnost.
0: No tak, myslím si, že spousta z vás školáků, kdo nás teďka ladíte, už máte od rodičů něco slíbeného. Tak si to moc užijte. Nicméně, rodiče mají jakou odměnu teda za vysvědčení?
1: To je fakt?
0: Rodiče dostanou co? No, mají odměnu, že celý 2 měsíce nebudou muset podepisovat žáka ID.
1: To jo, a možná jim děti zmizí na tábor, tak si odfrknou taky možná.
0: 2 měsíce volná, bomba. Pojďme na muziku. Něco, co samozřejmě ocení i mladší generace, tohle je K-pop Golden. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu a Jasmin mě před chvílí překvapila s dotazem. Říká mi, ty jsi nikdy nebyl na táboře, co? My jsme tady totiž řešili, že děti můžete uklidit na tábor, že od nich můžete mít na chvilku volno. A já říkám, no na 2 měsíce to je super. Jasmin říká, ty jsi nebyl na táboře. Říkám, proč? No, že na tábory se na 2 měsíce nejezdí.
1: Tak maximálně na 2 týdny.
0: Na 2 týdny, no a počkej, tak já totiž jsem teďka v té fázi, že už jsem zapomněl, jak to tenkrát bylo a že mám malou dceru, takže vlastně ještě jako nevím, jak to jako v těch školách je. Tak počkej, co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
2: No to je právě to, že jo, musí, hele, u nás to bylo dobrý, já jsem jela třeba na herecký tábor, aha, pak na normální tábor, pak jsme jeli na týden třeba k babičce a na týden na dovču, takže já jsem byla skoro furt jako pryč, takže měli klid.
0: No a co dělali třeba s Davidem, protože já si pamatuju, já byl samostatný, já byl u babičky vlastně celý prázdniny, takže to bylo v poho.
1: A ty prakticky taky, no, my jsme jezdili za babičkou na Slovensko a protože jsem měl spoustu sourozenců, nebo bratranců, sestrnic, tak jsme tam měli taky takový tábor, jakoby.
0: Ty jo, ale takže v dnešní době se musí prostě vymyslet aktivita pro ty děti, no tak vy rodičové, já vám teda přeju, ať něco teda seženete, vymyslíte, protože mě to teda za pár let čeká taky a
2: zaskočený
0: to teda, a to teda nevím, jako.
1: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, veď bude klid.
0: Přesně. A ono, to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
2: Určitě ne.
0: No určitě ne.
2: Určitě ne.
0: Tak pojede na 4, no. Coldplay, Viva La Vida, další skvělá muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Xindl X.
8: A pozor!

0: za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
1: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě u křižovatky ulice 28. října a nádražní blokuje provoz vykolejená tramvaj a na dálnici D35 kolem 277. kilometru směrem na Olomouc pozor na chodce na vozovce.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Hit Radio Zlín.

0: Přijde mi, že ten playlist je dneska trošku uspůsobený dětem, tohle milují Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu.
1: Aha, aha.
0: 7:30, půl osmé, chcete-li, a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Taylor Swift se podle médií příští týden provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Deník The New York Times píše, že svatba by se měla uskutečnit v New Yorku. Nasvědčují tomu i žádosti o uzavření některých ulic, oficiálně ale pár termín ani místo svatby zatím nepotvrdil.
0: Další zpráva, chcete-li.
3: Parkování v evropských městech bude ještě komplikovanější. Větší auta totiž mohou evropským městům výrazně ubrat parkovací místa. Podle nové zprávy může pokračující obliba SUV do roku 2040 zmenšit počet míst v ulicích až o 14%. Největší internetové hvězdy vydělávají víc než kdy dřív. 50 nejlépe placených tvůrců a tvůrkyň podle Forbesu letos poprvé překonala hranici 1 miliardy dolarů. To je o pětinu víc než loni. V žebříčku se objevují známá jména z oblasti fitness, sociálních sítích i videoher. Mm-hmm. Tak schválně si zkuste tipnout, kolik vydělává influencer číslo 1 Mr. Beast za uplynulý rok.
4: To je hodně velká ryba, o tom je slyšet všude na
3: je
4: internetu. Já si tipnu, hele, a já začínám vždycky, Míšo, pojď první.
3: Jo? Na český.
0: Na český, jo. Měsíčně?
3: Ročně. Ročně. Za minulý rok.
0: Nevím, 50 milionů korun za rok.
3: 50 milionů korun, to je dost.
4: Já si myslím, že to je víc. Já si myslím, že je to třeba 1 nebo 2 miliardy.
3: Je to skoro 6,5 miliardy korun.
0: 6,5 miliardy, tak to jsem se trošku seknul.
4: Já jsem v roce 2013-14 chtěla
3: taky
4: začít
3: vydělala takovýhle peníze.
4: Chtěla začít natáčet na YouTube, no hele, měla jsem to dělat.
3: Kde
4: no.
3: jsi mohla být?
4: No.
0: To v rádiu skončila snad. No. Takhle, Davide, jsi hodnej, že jsi tuhle informaci nechal na pátek říct tohle lidem v pondělí, tak tě krouhnou, jako jo. Tak pojďme soutěžit tento týden naposledy v rychlé pitce o chytré hodinky Garmin Bounce 2 za necelých 8 tisíc, tak nehodilo by se vašemu potomkovi za vysvědčení, no tak díky těmhle hodinkám může volat, posílat zprávy a má jí v sobě i GPSku.
3: Holinka.
4: Holinky,
0: holinky, hodinky, to je jedno. Pište, chci soutěžit, chcete-li
4: holinky s GPS
0: na 777 937 777. Já vás nesnáším.

0: Petr Bič Project. Hey now, 7 hodin 36 minut, ladíte Hit Radio. Jdeme soutěžit.
1: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2, které jsou vhodné pro děti. Mimochodem Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a vyberou si nejen děti, ale i dospěláci. Rychlá
0: pětka. Přišlo nám od vás spousta zpráv, je vidět, že ty hodinky opravdu chcete, vybrat jsme mohli, ale jenom jednoho. A přišla zpráva, chceme soutěžit, proč? Je vysvědčení, je pátek a udělá nám to strašnou radost. To napsali táta Honza, Naty a Maty a ti jsou s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj lidi, tak už malíte pro vysvědčení, co?
2: Jsme na cestě do školy, museli jsme zastavit na kraj, aby jsme mohli mluvit.
0: Jasně, a jak to vůbec probíhá to předání vysvědčení? Vy tam prostě přejedete na tu osmičku, dostanou to děti a vyráží zpátky, takže to je tak jako na otočku, jak se říká?
3: Jo, jo.
2: No já tam hodím a hodinu tam mě stráví čas a
0: jasně, vysvědčení. Jasně. No. No a na ty Maty, co vysvědčení, jak to vypadá se známkama? Bude všechno v pohodě? Nekecej.
1: Jo.
0: No tak to je bomba.
1: Tak to tak, si zasloužíte hodinky.
0: Tak pojďme zkusit vyhrát teda chytré hodinky Garmin Bounce 2.
4: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Jak se jmenuje loď, na které podle Bible plul Noé?
2: Archa?
1: Ano.
0: Ano.
4: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Bando, budete vědět, jak se jmenuje kreslená myš od Disneyho?
5: Mickey Mouse.
0: Bez váhání.
4: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jaký je opak slova smutný?
5: Většiný.
1: Jo.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje slavná věž v Paříži?
5: Eiffelovka.
0: Eiffelovka. No a pojďme na tu pátou otázku, na tu poslední, která vás dělí od výhry.
1: Jak se jmenuje produkt, který vyrábí včely?
5: Med.
0: Med, jo. No jasně!
1: Je to vaše!
5: Děkujeme.
0: Není zač, no tak, taťko Honzo, teďka jsem zvědavý, jak ty hodinky rozdělíš. Kdo dostane hodinky a kdo dostane řemínek, co?
2: Já se vezmu hodinky asi.
0: Perfektní. Tak Naty, Maty, užijte si poslední den ve škole. Taťka vás určitě někam za vysvědčení vezme, hodinky posíláme, no a hlavně si užijte teďka 2 měsíce prázdnin.
5: Děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
2: Ahoj.
4: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit.

0: Tohle jsou hity na cestu do práce, na cestu do školy, kamkoliv frčíte, Welshly Arms, Sanctuary. Ladíte Hit Radio? 7.42 a my vám přejeme bezva páteční ráno.
1: Češi se mění. Poprvé po dlouhý době si většina z nás myslí, že se vlastně nemáme vůbec špatně. A co se jako stalo s tím naším legendárním brbláním? To probereme za chviličku.
0: Hleme se, no tak na to společně počkejme, no a počkejme i na další muziku. Tohle je Shakira. Tohle je Zoo. To k vám letí za malou chvíli. No a samozřejmě zdravíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
6: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
7: Co to je?
6: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
7: Ideální na léto s kámošema.
6: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
7: Tak to beru.
6: Když hry, tak Mironet.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: Hit Radio.

0: Speciální dopravní servis a Kuba Bělák. V Ostravě u křižovatky ulic 28. října a nádražní blokuje provoz vykolejená tramvaj. A na příjezdu do Starého Města od Nedakonic srazilo nákladní auto chodce. Počítejte tady s omezením provozu.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: minut, tak doufáme, že to stihnete, posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Musím říct, že jsem momentálně velice v šoku, nevím, co se to s náma Čechama děje, ale přestáváme si stěžovat. A to jsem jako nečekala, my národ takových věčných brblalů, skeptiků, mistrů hledáních problémů.
0: To jo. Není možný.
2: Největší... Co je zase tohle za informaci, ty jo?
0: Největší bručovně Evropy.
1: No, najednou jsme spokojení, opravdu. Novej průzkum ukázal, že většina Čechů hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně a jen asi 15% lidí říká, že se mají opravdu špatně. Mm-hmm. Zbylých...
0: Takže se máme dobře.
1: Máme se dobře.
0: Ale ne zase líp než soused, že jo? Nicméně, ono jak to je, že jo? Když se v Čechách někoho zeptáš, jak se má, tak on ti neřekne, jak se má, ale hnedka se začne stěžovat na všechny věci kolem. Tak to už teda neplatí, jo? Vyzkoušíme. Davide, jak se máš?
2: Dobře.
0: Vidíš? Možná kdyby si začal stěžovat, to by to znělo líp, no.
1: Tak možná začneme dokonce si i přát věci a budeme hrdí, i když potom fotbalu možná ta hrdost ještě počká nějakou chvíli, ale...
2: 4 roky zhruba.
0: No, jasně. Ale tak, takhle, bavit se o tom v pátek, to je pokrytectví, si myslím tady o těch statistikách, jo. Hele, bavit se o tom v pondělí, tak jako nevím, tam si myslím, že by to trošku zamíchalo s kartama, s tou spokojeností, jo. Pojďme hrát. Pršet bude až po víkendu, u nás prší teďka skvělý hity, tohle je Rihanna, Umbrella 7:55.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Klikni! Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
2: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
2: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
4: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
8: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy mají za sebou rok plný změn. Ředitelé a odborníci kritizují, že mnohá nová pravidla přicházela nečekaně a na poslední chvíli. Změny se týkaly například termínů zápisů, odkladů školní docházky nebo financování škol. Nově se také změnilo placení nepedagogických pracovníků a plaveckých kurzů. Podle ředitelů škol podobná nejistota komplikuje plánování i běžný chod výuky. Přetahování východu se západem se přesunulo ze země do vesmíru. Čtyři ruské družice se na oběžné dráze přiblížily k finsko-americkému satelitu na méně než 13 kilometrů. Právě jeho data využívají západní země i Ukrajina ke sledování ruské armády. Experti se domnívají, že Moskva mohla testovat technologie pro rušení družicových systémů. Skutečný záměr ruských satelitů se ale zatím nepodařilo objasnit. Psi dostanou jednotnou celostátní evidenci. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů, do které budou zvířata zapisovat veterináři. Stát si od novinky slibuje snazší dohledání zaběhnutých psů i lepší boj proti nelegálním množírnám. Veterináři ale prosí majitele, aby do ordinací nechodili hned po spuštění systému. Na registraci mají 3 roky a vyjde zhruba na 400 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Ve Zlíně nás čekají další dopravní omezení. Od pondělka bude kvůli opravám jednosměrná ulice Vodní. Vjet do ní bude možné jenom z Dlouhé. Od středy potom začnou opravy na hlavním tahu u Terna. Průjezdný zůstane jenom jeden pruh v každém směru. Ternu půjde odbočit jenom ze Zlína a vyjet od něj jenom na Otrokovice. Navíc se vypnou světla na železničním přejezdu. Podrobnosti máme na hitradiozlin.cz. Na východě Moravy nás dál provází slunečno se stoupajícími tropickými teplotami. Dnešní maxima dosáhnou na 31 až 34 stupňů. V nížinách může být ojediněle i 35.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Hezký pátek přejem.
16: Krásný ráno vám všem.
17: Snídaně šampionů.
16: Jestli nemáte svůj diář, tak si ho asi zařiďte, zaveďte, protože dneska se tam dává fakt všechno, dokonce i čas na hádky. Fakt, a za chviličku to proberem.
15: Pohádáme se zhruba za 4 minuty, tak nechujte daleko od rádia. Teď Deep Blue Something, hezké ráno.
0: Hit Radio

0: Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho na Hit Radio v 8.06. Posloucháte snídaně šampionů. Představte si, že vám v telefonu pípne upozornění. Pondělí 20.00. Hádka kvůli špinavým ponožkám. Ač to zní vtipně, tak opravdu se to děje. Mladé páry si plánují to, kdy se pohádají, plánují to do kalendáře, jo. Takže ta italská domácnost teďka bude mít řád. A dokonce pozor, oba z partnerů mají stejný čas na hádku, takže muž 2 minuty, žena 40.
1: Hele, ale nějaký výhody to má, že jo. Protože za prvý teda opravdu si to vyříkáte a nechodíte kolem sebe. A hlavně, jestliže se pohádáme dneska a vyříkáme si to v pondělí, tak ti už nemáš takovou tu horkou hlavu, jo.
0: To je fakt.
1: Ale já bych zapomněla, co jsem chtěla řešit.
0: No, to je výhoda, ale ta nevýhoda je, že se na to můžeš připravit, na toho druhýho, jo, že si nabiješ dopředu, samozřejmě dneska se poradí s AI, takže ti to vyhodí spoustu věcí, ať máš nabito.
1: Já si to nedokážu představit z té strany, co jsem říká teďka, že vlastně bych jako hnedka zapomněla, protože se mi to fakt děje, že třeba když už já se hádám, tak já třeba zapomenu pak už ten důvod, ale zůstane ve mně jenom ten pocit, jo? To, že jsem třeba z něčeho zklamaná, ale zapomenu už proč. A pak já po chvíli vyloženě se začnu smát a říkám, hele, cože vlastně řešíme.
0: Já si myslím, že řekneš, že zapomínáš, jakože ti nedošly v tu dobu ty super argumenty, jo?
2: Což si říkám, co by se stalo, kdyby si zapomněl ten zápis. Písník někde, víš, si říkáš, co jsem včera promeškal. Důležitá schůzka, dvě hádky, že jo?
0: Tak to se nasčítá. Takhle ještě jinak napadlo mě, jak ukončujete hádku u vás doma, vy? Jako, protože předpokládám, že vy, kdo nás posloucháte a vy tady se mnou ve studiu, to tak asi jako nemáme. Tohle je nějaká novota, která sem jde podle mě ze zahraničí, takže se prostě hádáme jako normálně. Občas se tak jako chytneš. A jak vypadá ten konec?
1: My tím, že jsme doma dva rohatý, Kuba je beran a já jsem bejk, tak my jsme se museli opravdu jako naučit, kdy jeden nebo oba nejlépe jako ustoupí, aby se jako neděli špatné věci. Takže my to většinou pak sklouzneme do nějakého humoru, nebo prostě se jeden nebo druhý nebo oba omluví, řeknou, jo, hele, sorry, prostě tohle jsem jako podělal. A vlastně je to dost v klidu.
2: Spíš co se teďka bude dít, že jo? Budeš uprostřed nějaký důležitý hádky, ale řekneš tomu druhému, hele, já teď musím skončit, já mám o 6 další hádku, tak se k tomu potom vrátíme.
0: Že to je akorát na pokračování. No, tak ono na těch hádkách pak je samozřejmě nejlepší to směřování žetem. Nicméně, pojďme se vrátit k tomu, jak jsme to začali. Takže hádky naplánovaný v kalendáři, jo. Já bych se pobavil spíš o tom, jestli vzpomenete, schválně, vzpomeneš si, musím se kdy naposledy ses nafouknul a nebavil ses se svojí polovičkou a kvůli čemu to bylo? Co? Jak dlouho a kvůli čemu jste trucovali? Chceme ty největší šílenosti, tak se nestejte, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 a budeme samozřejmě moc rádi i za klasický SMSky. Tak teď slíbená Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Radio v 8 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na 9 minuta k tomu, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Posloucháte snídaní šampionů, krásné ráno. Začíná být moderní si plánovat hádky do kalendáře. Pondělí 18.00, předmět nevynesení koše. Tak jak to máte vy? Kvůli čemu jste vy nebo váš partner trucoval?
1: Lucka píše, manžel se mnou 2 dny nemluvil, protože jsem omylem dokoukala seriál bez něj. A to teda chápu, jako, to se nedělá. Jako není to na 2 dny nemluvení, ale je to nepříjemnost.
0: Jako 2 dny jsou dost, no. Myslím, že tak za hoďku by to mohlo pominout, ale dobře. Taky píše Máca, ahoj, vzpomínám si, jak jsem s přítelem nemluvila asi 2 dny a po 2 dnech, kdy on překonal svou hrdost a zeptal se mě, proč s ním nemluvím, jsem odpověděla, jsem na tebe naštvaná. Zeptal se proč a já odpověděla, to už úplně nevím, ale prostě jsem hrozně naštvaná. A to je fakt, to se mi teda, já se musím přiznat takhle veřejně, mi se občas stane, že já to tady pak zapomenu.
1: Hele, ale no, říkám, tohle se mi stávalo taky, ale já nechápu to, když to někdo v sobě naopak dusí, protože třeba 4 roky zpátky, když jsem přítele doprovázela tehdy na vlak, tak mi říkal, dobrý, a já, co, a on, no už nejsem naštvaný. A já říkám, a ty jsi byl teď celou dobu naštvaný. A on, no 3 dny teďka. A já říkám, cože?
0: A to bylo teda potom prvním rande, jo?
1: Ne. Markéta píše, ahoj, jsem vdaná 25 let. Pitomá hádka byla u nás kvůli zapomenutým pantoflím mého manžela na balkoně. Jednalo se o boty do sauny, stály asi 800 korun a já jsem je půjčila návštěvě na balkon a pak je tam nechala 2 dny. Ono na ně svítilo slunce a to byl ten problém. Komické je, že mu je v té sauně nakonec stejně ukradli. No, tak to má.
0: Dokonalý. Se mu to vrátilo i s úrokama, ne? Nebo spíš nevrátilo. Tak máme tady taky pár hlasovek a pouštím tu od našeho ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. To, když jsem byl ještě s ex-manželkou, kdo jsme byli dohromady nějaký cca 20 let, když jsem se šťastně rozvedl, jak se říká, tak my jsme měli Itálii už od začátku. Nejdřív to bylo tak, že jsme se hádali z začátku tak každý měsíc, jo, jednou za měsíc. A pak se to pomalinku zkracovalo. Na 14 dnů jsme se hádali každý 14 dnů, pak každý týden, pak každý 2-3 dny, jo, lítalo nádobí, příbory, no, jako masakr, věci z okna. Jako fakt to hustá Itálie, jo? Takový neměli ani Italové. To, co se dělo tady u nás doma, jo? Hele, zatím, čau.
0: Hele, dík. To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky. Tak kdo to zavede? Kdo zavede do kalendáře nějaký pevný termín, kdy se budeme moc pohádat?
1: A kdo to uděláte, tak dejte pak vědět, jaký to bylo, jestli jste to dodrželi, jestli to vyšlo.
0: Jestli to funguje a jak bylo řečeno, tak stejný čas na hádku má mít muž i žena, jo? Tak schválně, jestli i tohle dopadlo. Jo? George Ezra, Green Green Grass, zelená je tráva, no pro náš tým už moc ne. Hit Radio 8.19, krásné ráno.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
5: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s
8: tisku levně CZ.
9: Náplně hned.
8: Dáš se mrak, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Kolem 10 minut se aktuálně zdržíte v koloně na příjezdu do Ostravy od Havířova a opatrně v okolí škol. Děti už za chvilku půjdou domů s vysvědčením a už mohou být více rozdováděné a nepozorné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Zlín.

0: podle tohohle songu, anebo Kesha pomenovala tenhle song podle TikToku?
1: Tohle je můj nejoblíbenější song na světě.
0: To nebyla otázka. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionu, 8.32 a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Evropu svírá extrémní vlna veder, která si už ve Španělsku vyžádala přes 200 obětí. Francie hlásí nejteplejší den i noc v historii měření a pařížské nemocnice jsou na hraně kapacit. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Téměř polovina Čechů zažívá před odletem na dovolenou stres. Nejčastěji se bojí kontrol, odbavení, časového tlaku nebo toho, že doma zapomenou něco důležitého. Odborníci doporučují tlak snížit časným balením.
0: Tak čeho se bojíte vy nejvíc, než letíte na dovču? Vy, kdo jste u rádia? A čeho se bojíte vy tady?
3: No jak teďka, jak stárnu, jestli to tak můžu říct, tak se čím dál víc bojím toho, že bude špatný počasí, protože s tím člověk prostě nic nemůže udělat.
0: Jasně, co Jasmin?
1: To jsem chtěla říct, dobrý, že jste řekl s tím stárnutím, že podle mě to opravdu přichází s věkem tyhle ty strachy. Já jsem zatím v pohodě, ale jinak...
3: Nebudeš.
1: Asi ničeho, jako počasí neovlivníš, no, ale jinak všechno ovlivnit nějakým způsobem můžeš, anebo to prostě vydržíš.
0: Tak schválně, jestli se poznáte v tomhle. Já jsem teda nervózní, jestli se mi do té kovové klece vejde příruční zavazadlo, jo? Konkrétně po jedné zkušenosti jsem teda spíš víc nervózní, jestli ho pak vytáhnu ven.
1: A to taky doplatíš případně, nebo to hodně zmáčkneš?
0: To ne, já jsem Čech a nic doplácet nebudu, to tam prostě našlapu. Takhle i bez check-inu vám tady na Hit Radio držíme místo. Vítejte na palubě. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tým Držím ti město. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Plnářem mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: Páteční hit rádio 8.39. Dobré ráno. Pardon.
1: Dneska poznáte učitelky opravdu na první pohled. Budou odcházet domů schovaný za kytičkama. Jo, dneska je poslední školní den, nastává ta každoroční tradice, kdy učitelky opravdu dostanou ranec květin, ale pozor, ono se říká mezi učiteli taková jako hezká věc, že kytka je krásná, ale po 10 měsících s těma dětma by prej ocenili spíš dobře vychlazený prosečko. Ale poslat dítě s prosekem do školy, to nevím.
0: Jako v dnešní hyperkorektní době si to nedovedu představit. Jako takhle, za našich, za mých mladých let si myslím, že by to prošlo a nikomu by to nebylo divný, jo? Ale dneska hnedka tady ty sociálky a tak dále. No nic moc, no. Takže paní čelky, co dneska ponesou obrovskou květinu, jsou ty nej, no a co ty, co půjdou s malým kaktusem?
1: Ale i to se dělo, ježíš, taky jsem měla učitelku, která dostala kaktus, to byla chemikářka na základce.
0: Pak, taká byla.
1: No, hrozná.
0: No, jasně, tak víme, no. Nicméně, já se vzpomínám, my jsme měli na základce ve třídě holku spolužečku a ona každý rok nosila třídní nějaký drahý kosmetický tašky.
1: Taky jsme měli podobný.
0: Ale počkej. Ale tak samozřejmě úplně nebyla oblíbená v tom kolektivu, že? Pani Čelko, tady to máte, tady to máte, tohle. Tak by mě zajímalo, jak to tady je v dnešní době, jestli tam je, jestli jsou ty kytičky, nebo jestli jsou třeba nějaké lahvinky, cokoliv. Nicméně napadá mě 8 hodin 40 minut. Možná vy teďka, kdo jste vezli dítě do školy a nemusíte být v práci, tak čekáte na vaši ratolest, až dorazí s vysvědčením. No tak, že pozdravujeme, vysvědčení si užijte, zajděte třeba na zmrzku, dneska se to perfektně hodí. No a my vám k tomu za chvíli pošleme další parádní hity. Co vás zabaví, Kate Ryan nebo třeba Panic at the Disco na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.

0: levnězcíny.cz.
1: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na česko-polské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila, to dobré začíná u nás.
4: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Taky nechcete končit léto větou?
8: To zase nějak uteklo, viď?
7: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
9: Mami, ten Superland byl boží.
10: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
11: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
12: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
13: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
14: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
13: Romantika.
14: Sportáky.
13: Zábava pro děti a mnohem víc.
14: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
15: Firma na zážitky.
13: CZ.
16: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
17: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jan.

0: Tohle je Kate Ryan a tohle je páteční Trádio v 8.50. My jsme po vás celý týden chtěli ty nejvtipnější a nejbláznivější historky z vody. No a jednu takovou nám poslala i Miloslava.
1: Cituju její příběh, jo. Dneska nejlepší, ale před 8 lety to byl nejhorší zážitek. S manželem a 4 malými dětmi jsme si na Lipně půjčili šlapadla, že vyrazíme k ostrovu Králíků, takzvaně. Krásný počasí, děti natěšený, my jsme si zaplatili jedno šlapadlo. Mladí kluci to obsluhovali, tak šlapeme, jsme sotva v půlce, manžel už byl drobet naštvaný, že to moc nejede. A tak nějak zjišťujeme, že nabíráme vodu, jo. A nabírali. Než jsme se dovolali jiné rodině o pomoc, už jsme stáli všichni pokotníky ve vodě. Děti uřvaný, já hysterická. Mladěši ze břehu se nemohli dovolat hlídce na čtunu, protože zrovna krmili králíka na ostrově. Naštěstí rodina se dvěmi dětmi vzala ty naše plus naše věci, batohy, mobily a podobně. Já a manžel jsme se už nevešli a doufali, že hlídka snad dokrmí králíky a přijede nás teda zachránit. Trvalo to asi půl hodiny, než pro nás přijeli. Paní na břehu se svými dvoumi dětmi a mými 4 dětmi to tam strachy brečela. Byla na tom psychicky hůře jak já. No a víte, proč se to potápilo? Kluci tomu zapomněli dát špunty.
0: No a my jsme tady slibovali, že vybereme ten nejlepší příběh a jeho autor získá poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun. A s námi ve vysílání už je Miloslava. Mílo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Mílo.
0: Hezké ráno, Mílo, tak my bychom ti chtěli říct a hlavně ti pogratulovat, že ten tvůj příběh se nám líbil úplně nejvíc.
2: Skvělý, děkuju.
0: A že vyhráváš poukaz na produkty Helly Hansen v hodnotě 7000 korun od 4Camping. A tak by nás zajímalo, Mílo, zasměj se tomu teďka, jaký to byl pocit tehdy, když jste zažili vlastně Titanic na Lipně?
2: No, tehdy jsem se opravdu hodně bála, hodně jsme byli vyklepaní z toho, večer to na nás dolehlo s manželem, protože jsme byli opravdu strachy bez sebe, že jsme se opravdu mohli utopit. Ty velký ryby, co tam plavaly, byly jako opravdu děsivý, ale teď už je to pro zasmání, že?
0: No tak na tom Lipně plavou jako obrovský ryby, tak jste se na nich mohli když tak svíst, no, při nejhorším.
2: Ne, já jsem se bála, mě vypadali jak žraloci.
1: Ty jsi tam psala, že jsi měla jak starý děti v tu dobu? Nějak hodně malinký, viď?
2: Malinký, no. Nejmladší bylo rok a tu jsem měla v náruči.
1: Tak to musela
2: jsem šlapala v náruči.
1: Jako dokážu si představit ten strach, no, v tu chvíli, když se s tebou potápí šlapadlo a máš tam roční a pak další děti, teda pak, hustý.
2: No, ano, byly jako rok, 4, 6 a 7.
0: Takhle, no, Mílo, ztráty na životech 0, výhra, poukaz 7000 korun pod 4Camping Helly Hansen produkty, je to tvoje.
2: Skvělý, děkuju.
1: Moc gratulujeme, užij si výhru.
2: Děkujem.
0: A zvládni víkend, měj se krásně, Mílo, ahoj.
2: Taky.
0: Ahoj. No a my budeme určitě soutěžit i další týden, tak rozhodně laďte Hit Radio, ať vám nic neuteče.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Cold Heart, 8.57 a jsme na konci páteční snídaně. Něco končí, něco začíná a to jsou prázdniny. Začíná taky víkend a začíná taky pořádná výheň.
1: Slyšíme se zase v pondělí, užijte si ten víkend, odpočiňte si, přežijte to hlavně. Hodně pijte, dávejte si na sebe čepice, cokoliv, a hlavně to musíte mít mokrý, ať jste v pohodě.
0: Přesně, vy kdo máte sklep, tak madraci vedle brambor, a vy kdo máte sklep s vínkem, možná ještě lepší varianta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A jestli se během víkendu nerozpustíme, tak se tady v pondělí v 6.00 potkáme.
1: Tak ahoj!
0: Mějte se hezky, čau!
3: Teď už nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Aktuálně teda mám hlášenou hned jednu komplikaci, a to přes ulici 26. dubna v Uherském Brodě. Tady máme havárku osobního auta, policie na místě, tady projíždět teda opatrně, prosím vás, hned se nám to semlelo. Kdyby cokoliv samozřejmě přibylo ještě dalšího, tak 601 13 13 05.
4: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
7: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Zlín.
14: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od zítřka jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Ve Zlíně včera padl 65 let starý teplotní rekord pro 25. června. Meteorologové ve městě naměřili 31,8 stupně Celsia. Nejtepleji v regionu ale bylo ve Starém městě. Rtuť teploměru tam včera odpoledne vystoupala na 33,3 stupně Celsia. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic. Sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole na dnešek vyhlásila zákaz konzumace a prodeje alkoholu.
2: Fotbalový servis.
15: Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nelsona Angula o 7 minut později slibovali gólové hody. Nakonec ale rozhodl Gonzalo Plata v 78. minutě. Německo se 6 body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s pobřežím Slonoviny, ale úvod vyřazovací fáze v Bostonu se utká se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.
16: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
2: Hit Radio Zlín.
3: Ať byly ty změny na závěr školního roku jakékoliv, když se končilo, jestli dřív, jestli později, někde to ředitel utípnul už v minulém týdnu, někde už vysvědčení padlo, tak prosím vás, dneska to celé oficiálně končí ten školní rok a konečně pro děcka začínají prázdniny. No a co se nedá samozřejmě, tak my jsme u toho. Kde přesně, kam jsme vyrazili, to si řekneme za chvilku.

0: Pitbull.
1: Nio, tady na Hit Radio Zín. Pěkně, krásné dobré ráno a dopoledne některým. Nicméně takhle 9 hodin 11 minut mě hrozně překvapuje, co se všechno už stihlo u některých stát. Například jsme vyslali naši takovou jako speciální patrolu, konkrétně kolegyni Šárku, mezi vás, konkrétně k 11. do Malenovic. Nazdár, jste tam?
2: Ano, jsme tady, nazdar, dobré ráno, já tady mám s sebou taky dvě holky z Malenovické základky, páťačky, holky, já se vás rovnou zeptám, jak končíte školu, jste spokojený se svým výkonem, vysvědčení krásný?
3: Ano, jsme spokojené, těšíme se strašně na prázdniny a je to super.
2: Ale a jaký je plán na prázdniny, nějaké moře nebo něco dáte?
4: Já pojedu na dvě dovolené a budu jezdit na koupáky

0: Malenovicích. Já myslím, že holky si docela zatancovali tady u nás. Je fajn, že jo? Vidíte, takže my máme náladu krásnou, přátelé. Jak říkám, doufám, že máte i vy krásnou náladu a užívejte prázdniny hlavně.
1: Prosím tě, 9 hodin 12 minut. Pro mě je v tuhle chvíli ještě samozřejmě půlnoc a já si říkám, co se všechno stihlo. Tak vy už máte hotovo, vy už jste to tam jako rozdali, jako to už končilo?
0: No jasně, tak protože Pavle dneska má drtivá většina dětí samozřejmě jenom první hodinu, kdy rovnou dostanou vysvědčení, pogratulují si s paní učitelkou, že to všichni přežili a jdou domů.
1: A jo,
0: takže
1: vlastně.
0: Tady už prostě už je konec a už se slaví tu prázdniny, když to je úžasný.
1: Tak jo, tak já ještě nemám Šáňu nachystané, tak se uklidněte prvně, ale tak za chvilku něco buchnu.
0: Dopadky mi nemůžem, teda já jo, ale holky ještě ne, tak možná nějaký nealko.
1: Já nachystám rychle špunty, až přijedete, jo?
0: Paráda, výborný. Tak se mějte krásně, čau.
1: Čau. Tak prosím vás, jsme vyrazili samozřejmě ke škole a já jsem myslel, že holky mi teďka budou říkat, my se chystáme, my to budeme rozdávat. Je konec, no. Tak činasky 1970, taky těžká minulost. Tak jako loňský školní rok.

0: Robin Schulz, Erika Sirolán, Hit Radio Zlín. A musím teda říct, že dneska je ten den, kdy to celé začíná. Nejen pro děcka, protože startují prázdniny, ale zároveň to začíná i pro nás, protože startuje Zlín žije. Třídenní, nabitý, nádherný, moderní, dojemný a ještě barevný festival v ulicích Zlína. Dohromady, co jsem se dočetl, víc jak 500 účinkujících, takže dát tohle dohromady není vůbec žádná sranda. Hrozně moc doufám, že se to všem podaří, všem organizátorům všechno uhlídat. Nicméně zatím to vypadá, že se povedlo, teď si to jenom budeme užívat. Dneska například hned u zámku na hudební velké stage bude od 5 Tom Artway. V parku Komenského třeba na 8:30 Šufanky Gang. Hromada atrakcí k tomu, hodně jídla, hodně pití. Tady je to podle mě bez debat, ať máte děti, ať jste sami, ať jste parta kamarádů, něco si tady najdete.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Shred Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalshred.cz.
5: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou.

0: hrajeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
2: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Taky Alfarben Unit na Hitrádiu Zlín. A já se teda, že dneska dočítám, že útulek Zlín na Vršavě pozastavuje veřejné venčení teďka během těch teplot. A to je vlastně věc, co možná někteří přehlížíme, že musíme nejen na sebe a na děti a na rodiče, prarodiče myslet, ale i na ty naše pejsky, že tyhle teploty jsou pro ně jako brutální, když mají ten kožíšek. Takže venčit především prosím vás ráno, večer, v noci, přes den je ideálně fakt jako držet hodně ve stínu a když už, tak prý, ať se chudáci nepečou na slunci nebo rozpáleném betoně, tak jenom na tu travičku. Tak možná, že i pro pejsky tuhle chvíli taky Meredith Brooks,

0: Tak jen pár minut před 9:45 vinšu. Já sice dobré dopoledne, ale může se klidně stát, že takhle na vysvědčení někdo třeba trošičku pozaspal, takže tady zítra já s Dýmčou. Dobré ráno, tak je pátek. Jinak teda otázka, jestli jste si všimli, že obchody přechází a některé i přišly na letní režim, což my rádi slyšíme. Zaměstnanci obchodu asi nikoli, že nově některé obchody mají otevíračku třeba o hodinu nebo dvě díl. Například Lidl protahuje do 22, protože se jasně ví, že přes den nikdo nakupovat stejně nechodí. Já jsem teďka v týdnu byl několikrát samozřejmě nakupovat a je pravda, že okolo té 12. až třeba 3. hodiny, co jsem vždycky se jako pro něco zastavoval, že tam nikde nikdo nebyl. Prostě horko, nikomu se nikam nechce, všichni chodíme nakupovat večer a právě proto letní režimy i v obchodech. Tak je přes den support, všichni válíme u vody a ono je to dobře. Pokud jsme v práci, tak to úplně dobře není, pokud ležíme pod klimou, je to lepší.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný

0: superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
5: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
7: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Zlín.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Tak nám svůj biznis sice ukázal a uzavřel Tiesto, taky na konci 9. hodiny, na Hitrádiu Zlín, všem náš biznis vlastně teoreticky začíná. Ty nejlepší dopravní servis na východě Moravy, velmi opatrně přes Velké Karlovice, tady máme nehodu autobusu, je tady nebo poškozený autobus, na místě policie a především motá se tam prej dost lidí na vozovce. Takže tady rozhodně přibrzdit, no a kdybyste měli další informace z cest, tak 601 13 13
1: 05. Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama, koupaliště ve Zlíně.
2: Chlapi, sejdeme se na kovárně, Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
6: On air. Online. Aplikaci Rádia CZ. Hitrádio Zlín.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera. Výjíždí tam v 68 lidech, soběstační by měli být zhruba 10 dní. Tým je složený z hasičů Moravskoslezského kraje a Prahy. Poslanci se dnes vrátí ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek přešel na novou adresu. Důvody popisuje z Centra dopravních informačních systémů Radka Nastoupilová.
8: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edálnice.gov.cz v prohlížeči.
7: Původní adresa edálnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. No a tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu ve třech setech. O postup do finále wimbledonské generálky se utká s Rumunkou Ruseovou.
9: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
6: Hitrádio Zlín.
0: A my se tady na Hitrádio Zlín za chvilku posvítíme na tu novou velkou budovu, co se chystá postavit místo Šmoudího města. Už víte, jak se bude jmenovat?

pátky do 10:45 tady na Hit Rádiu Zlín. Politika za námi a jinak už jste slyšeli, jak se měla jmenovat ta nová stavba, která se chystá na Jižních svazích místo Šmoulího města. Měla se jmenovat Nový Čech. A už víte, jak se ale ve skutečnosti bude jmenovat. Tak prý Republika. Prostě stavba s jménem Republika. Postavíme tady budovu, bude moderní, celkem hezkou, na Jižňácích místo Šmoulího města a budeme jí říkat Republika. Já jsem si teda prvně reálně myslel, že to je jako nějaká humoreska, že to jako někdo napsal ze srandy do komentáře někdy jako že bizár, ale ne, ono tak jako bude. Zase otázka, jestli bychom vymysleli lepší. 601 13 1305. Jak by se měla tahle budova jmenovat podle vás? Co je podle vás lepší než Republika? Jakože laťka není vysoko, tak uvidíme, co vy myslíte. 601 13 1305.

0: Shepherd Geronimo na Hitradio Zine. A teda musím říct, že mě překvapilo, jaké názvy jste tady zatím vymýšleli. Na 6.1.13.13.05 jsem vás tak trošičku vyzval, jestli teda máte lepší název pro tu velkou novou budovu, která se bude stavět a staví místo Šmoulího města na Jižních svazích tady ve Zlíně. Protože původně se měla jmenovat Nový Čech, pak to přejmenovali, teďka se říká, že se to bude jmenovat Republika. Tak nevím, jestli budeme jezdit do republiky, jestli se to tak jako chytne. Tak mě napadlo, jestli nebude lepší to vymyslet jiný název. Tak prosím vás pěkně, Roman. Myslím si, že to je highlight, protože Roman vymyslel Jalovec. To je třeba hrozně pěkný. Kdyby to ještě bylo z jalovcového dřeva nějak dělané, to by bylo asi cool. Janča napsala, místo republika se to mohlo jmenovat prostě jenom Svah. Nebo Nový Svah. Jezdím na Nový Svah. Vlastně jako proč ne, že jo? A nebo Míša, nebo Michal napsal Valachia. To je zajímavý, to je cool, jakože hodně taková moderná. A ona přece jen ta budova bude dost moderní, takže Valachia taky cením. Tak uvidíme, jestli tohle třeba zrovna poslouchá někdo z města, nebo to nějaký developer, který třeba o tom trošku rozhoduje. Valachia, Jalovec, nebo Svah, případně Nový Svah. Tak to jsou takové nástřely, jenom tak, co jsme tady za 30 sekund vymysleli. Myslím si, že bude lepší jak republika.
1: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
2: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů, pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu, rychlostí blesku.
4: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datárt, opravdový elektrospecialista.
5: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz. Pro doma.
6: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alfa Vela, Eva Max na Hitrádiu Zlín. A jinak teda my dneska, protože odpoledne vysíláme živě z festivalu Zlín žije, tak na to nebude samozřejmě moc čas, tak právě teďka uzavřeme soutěž o lístky do Gibbon Parku v Rožnově. Celý tento týden jste mohli soutěžit, psát, na co jste na svoje děti hrdí, že letos dokázali nebo zvládli, a byly tady teda moc hezké zprávy od vás celý tento týden, ale posledním vítězem pro dnešek a pro tento týden se stává Martinka, která psala: ahojte, takže moje velké dítě zvládlo zkoušky na magistra do Ženevy a Bruselu, což je bomba velká. Takže gratulation, gratulky a podobně, gratulace obrovská. Já jsem teda rád, že takhle děláme radost a s dětma je pošlem do luxusního Gibbon Parku v Rožnově, což je místo mimochodem plné atrakcí, lanových center a podobně. Moc si to tam užijete.

0: Tak ještě pár minut do 10:45 tady na Hitrádiu Zlín, za námi taky Miraj. A jinak se tak chystáme akorát do víkendu na grilovačku s kamarády, píše Marek. A já jsem se s ním chvíličku zapovídal a měl tam docela dobrý point. Už máme samozřejmě hezký boomerský skupinu na Messengeru, což cením, já jsem vždycky za ty skupiny na Messengeru rád. Jsou lidi, které to otravuje nebo si stěžují, že jim pořád cinká telefon. Já to mám rád. A jinak už řešíme, co se bude grilovat, taky píše, co chystat, co třeba nekupovat. A padla tam zajímavá hláška, že hovězí se vynechá, že to výrazně podražilo a že letos půjdeme čistě do kuřecího. Tak ono takhle v horku vlastně asi můžu dodat, že proč ne. Někdo dokonce teďka měl jako docela zajímavý nápad, že se budou prý dělat jabka na ohni a to ve mně vyvolalo těžkou nostalgii. A to je možná otázka na vás, kdy naposledy jste měli jabka na ohni. Myslím si, že jako děti jsme si je dělali úplně všichni a dneska mám pocit, že se na to asi možná trošku zapomnělo, nebo jsem na to zapomněl asi jenom já. Tak každopádně Marku, doufám, že grilovačka dopadne happy endem, no a ty jabka na ohni, když už teda nepošleš nějakou donáškovou službou, tak minimálně aspoň vyfotit. Díky za to.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jeho českých sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
4: všude je fajn. Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou hrady. www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
10: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
9: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
10: Když repráky,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě.
13: Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
1: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: taky Hůzír na Hytráli Hůzín ještě krátce před 11. hodinou. A teď nejlepší dopravní servis na východě Moravy, určitě opatrně přes Zlechov. Tady máme nehodu hned 3 osobních aut, na místě všechny záchranné složky, protože opatrně, dokonce se prý tvoří na místě i menší kolony z jednoho směru, takže opatrně a počítat se zdržením. Kdyby něco přibylo, tak 601 13 13
1: 05. Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
3: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
5: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma!
6: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
5: A dárek je váš, tak ušetřete s...
7: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned!
9: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
10: Zahradnictví Slunečnice. Stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice. S láskou vypěstováno.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
12: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu NATO v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice supertropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve Zlínském kraji dlouhodobě zůstává zoologická zahrada ve Zlíně. Loni do ní zavítalo rekordních 812 tisíc lidí. Vyplývá to z údajů, které zveřejnila státní agentura Czech Tourism. Fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která ale už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát s Bosnou a Hercegovinou.
13: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
11: Hit Radio Zlín.
0: Tak Hit Radio Zlín s vámi a pokud jste náhodou single, tak vím, jak se neseznamovat. To vás překvapí.

zemí. Single X, Mirka Miškechová, na Hitrádiu Zlín, taky 4 minutky před 11:45. A jinak teda se dneska dočítám, že seznamky, které dříve byly vlastně neúplně tak populární, málo kdy tam jste opravdu tu lásku našli, bylo tam velmi málo lidí, často neúplně odpovídajících tomu, co jste třeba hledali, třeba před těmi 10 lety, tak dneska pozor, na seznamkách je prý polovina single Čechů. Tam je prostě každej. Takhle se dneska seznamujeme ve velkém a v té záplavě najít tu svoji vysněnou lásku, teda zase si říkám, se na druhou stranu taky není žádná sranda. Tak možná je na čase vrátit se k osvědčené, jasné metodě, půjdu někam na akci a pozvu holku na drink. Já to párkrát zkoušel, vždycky odmítli, ale ten pocit, že jsem to zkusil, byl prostě super. Taky jsem na seznamkách jednu dobu byl, vždycky, když jsem poslal fotku, jak vypadám, tak si mě blokli. Nikdy nevím proč.

McKee, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: kolona. No, tak asi něco podobného dneska u polikliniky. Tak hlavně, že v tuhle chvíli už se tam jezdí bez problému. Jinak Pepovi velké díky za to info. No a stejně tak můžete podávat i nadále info 601 13 13 05 náš WhatsApp.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Chcete poznat vášeň? Kupte si čerstvě praženou kávu v tradiční rodinné pražírně Coffee Dream v Uherském Ostrohu na náměstí. Odborný a navíc ochotný personál vám poradí a vy si odnesete kávu takovou, jaká má být. Coffee Dream Uherský Ostroh. Hodně se o nás dozvíte na www.coffeedream.cz, kde najdete i e-shop. Aktuální dění sledujte na Facebooku a Instagramu. Káva z Coffee Dream, to je zážitek.
5: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
9: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
10: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
11: Matracezahubičku.cz.
12: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
9: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Amy McDonald na Hit Rádiu Zlín, 2 minutky po 11:30. A jinak teda mě vlastně docela pobavilo, kterým místům se vyhnout, pokud jdete už tenhle víkend na dovolenou, třeba na noc k moři a podobně, tak ta soupiska, kde to jako bude stát, nebo kde se co opravuje, čemu se vyhýbat, ta soupiska je poměrně krátká, za to výstižná, aneb na D1 při směru na Polsko nebo při směru na Německo. To jsou prakticky přesně ty dva tahy, kudy asi většina pojede. Takže vlastně zajímavý, proč žádné kolony nejsou na Slovensko. No, tak to si necháme pro sebe.

The Swims, hezky do pohody, je takhle na dopoledne na Hit Radio Zlín. A jinak v tuhle chvíli se teda předává Žezlo moci, zase o kus dál, dalším, kteří tady s vámi budou i po obědě, anebo, a to připomínám, že od 15. hodiny se na vás bude moc těšit Čárka, která živě vysílá z festivalu Zlín žije během dnešního celého odpoledne. A k tomu ještě i zítra z Karpaty Festu ve Slavičíně, kam zamíříme. Tak festivalový víkend, prázdniny, horko. Všechno vlastně začíná ve velkém stylu zrovna dneska.

0: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude je fajn. Kamenictví Gerhardt. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhardt ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhardt.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Hit Radio Zlín.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu. Hit Radio.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Valašském Meziříčí neprojedete ulicemi Obora 3 a J.K. Tyla. Cesty se opravují. Uzavřeno je i náměstí Míru ve Frištáku. Jsou tady vedeny objízdné trasy. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
2: Tož furt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
3: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
2: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz
4: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
9: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Daňková. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Nejčastější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2 %. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Nejvíce patrné je to u trávníků. Proč tomu tak je, vysvětluje ochránce přírody Vilém Jurek.
10: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
9: Kromě rostlin jsou teď podle Jurka v ohrožení živočichové, nedostatek vody a přehrátá krajina jim stěžují hledání potravy i ukrytů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců ze řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Teď ještě pohled k nám.
1: Hokejový Zlín bude mít zase v týmu svého odchovance. Domů se po několika letech vrací zkušený obránce Petr Šenkeřík, který naposledy působil v extraligovém Litvínově. Rodák ze Zlína patří mezi nejzkušenější české obránce. Během své kariéry prošel řadou extraligových klubů.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: I dnes se připravme na pořádné horko. Teploměry vystoupají až na 35 stupňů Celsia. Obloha bude jasná a zafouká jen slabý vítr.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
12: 12 hodin, 2 minuty, je to tady, pravé poledne, poslední srdcovky školního roku 2026. Wow, toto uteklo. Přeju pohodový den, velmi tropický den samozřejmě, tak si to osvěžíme dalšíma legendárníma hitama. Dáme si 80, dáme si 90, teď jako první srdcovkou i hit z roku 2001 a německý DJ Kate Resit, hit Life is too short. No a zároveň, dneska bych chtěl vědět vaše vysvědčení, jo? Pojďme zavzpomínat v rámci dnešních srdcovek, ale pojďte se pochlubit tím, čím se normálně nechlubíme, jo? Hele, samejma jedničkama to se umí chlubit každý, ale měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? já nevím, dvojku schování, propadli jste z nějakého předmětu, prostě stalo se vám to. Já se přiznám, že třeba na základní škole v 8. třídě jsem na vysvědčení měl ředitelskou dutku a jen tak jsem utekl dvojce schování. A je to venku. Teď jste na řadě vy. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Těším se moc na vaše zprávy i hlasovky.
0: Hit Rádio Zlín.
12: A teď srdcovka číslo 1. Life is too short. Kate Resit. To se vám bude líbit.

0: Kate Resit, Life is too short, a teď určitě poznáváte také i nekonečný příběh. Jasně. Jestli jste si do té říkali, já tu melodii od někud znám, tak nemáte zač. Neverending story.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: No a nekonečný příběh, tak to je taky vysvědčení, že jo, který se dneska opět nosí domů. A já jsem se vás ptal, jestli se můžete taky pochlubit s něčím, s čím se normálně jako nechlubíme. Jestli jste měli nějaký průšvih na vysvědčení. A mám tady hlasovku.
3: Ahojky, tady Jarka. Tak já se teda pochlubím taky, já jsem též měla ředitelskou důtku a dvojku schování, ačkoliv do dneška to nechápu, já byla hroznej sprateček, ale prostě fakt hroznej. A dodnes, když se setkám se svými spolužáky, když máme třeba nějaké sezení v hospůdce po letech, tak si mě každý pamatuje jako tu strašně zlobivou holku.
0: Děkuju za hlasovku, já bych na to byl pyšnej. To se prostě pamatuje hezky. Díky. Co vy, měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Dejte taky vědět na 777-937-777. A já vám tady dám srdcovku s číslem 2. Klidně u toho můžete plakat, ono jak jsme jako celý spocený, tak to nebude vidět. Oscarový hit z 90. let. Legendární film Philadelphia, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Na Hit Radio.

0: Holky Spice Girls jenom pro vás, Wanna Be, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A musím teda jako říct, že když koukáme do zpráv na WhatsApp 777-937-777, tak se nestačím divit, děvčata a holky. Masakr teda, to je jedna dvojka schování za druhou, dokonce i trojka. Tady třeba Jana píše, ahoj Jirko, tak já měla na střední dvojku schování za neumluvené hodiny a kouření na záchodě. Zdraví Jana. Další zpráva je taky od Jany a ta píše, tak já se teda taky přiznám, v 9. třídě jsem dostala trojku schování za záškoláctví. To byl tenkrát takový průšvih, že jsem sekala latinu celou střední a ani jeden den jsem za školu nešla. Tenkrát mě přišla zmátit i babička. Přeju pěkný den. Zajímavý. Tak a co vy, chlapi? Vy jste jako úplně jako vzorňáci, jo? U nás na západě Čech se říkávalo vzorňácí. Dejte vědět, 777-937-777. A my si dáme mezi tím další srdcovku a ty trošičku ze stárnem. Půjdeme do roku 1981. Tohle je hit, který už má šediny v roce 2026. Ale stojí za to si ho připomenout. Takže, kdo jste taky udělal nějaký průšvih na vysvědčení, pojďte dát ruku nahoru, normálně se přilažte. Jak tady zpívá Otavan, pojďme dát všichni pruseráři. Hands up!

0: Rádiu Simple Plan ve 12 hodin 21 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska vzpomínáme na vaše průšvihy ze školy, co jste si přinesli domů na vysvědčení a na věci, se kterými jste se prostě nepochlubili ani doma svým dětem. Jako píše Petr, ahoj, tak dneska do rádia řeknu něco, s čím jsem se opravdu nepochlubil ani vlastním dětem. Měl jsem dvojku schování za to, že mě načapali s cigárem na dívčích záchodech. Šel jsem na to fikaně, většinou kontrolovali jenom klučičí záchody. Já jsem šel na dámský, nebo na dívčí, a tam zrovna vykonávala svou potřebu paní ředitelka. No jo, karma. Tak, krásný, díky. Co hlasovky?
2: Krásné dopoledne. Tak ani já jsem nebyla lepší, musím se přiznat. Nevím, jestli to byla 6. nebo 7. třída. Jsem dostala třídní důtku za to, že jsem řekla své spolužákyni, že je zmije jedovatá. No, mně to nepřišlo nic špatného, ale když si to zasloužila, ale bylo to rychlý. To je jen tak pro úsměvné dopoledne, nebo vlastně odpoledne. Krásné odpo, hela.
0: Děkuju taky moc za zprávu. Ty zmije jedovatá. V čem to bylo? To bylo v nějakém filmu? Ve kterým? Mrazík! Určitě! Nasťo, ty zmije jedovatá, určitě, to je z Mrazíka, ale hezky, dobrý. Jinak hymží se mi to tady se mýma dvojkama a trojkama schování, tady ještě v rychlosti Eva, pěkný den, taky se přiznám, na průmyslovce jsem měla nejdříve ředitelskou dutku a pak aj dvojku schování za neomluvené hodiny. Šla jsem to říct nejdříve taťkovi, ten se jenom usmál a mávnul nad tím rukou a prý to mamce nějak vysvětlí. Mamka je hrozný generál, ta by mě přizabila, tak taťka už dopředu želil průšvihy. Zdraví Eva, to je tak krásný, to je tak krásný. Slibte mi, že jednou to řekne.

už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: www.zahradnictví.cz.
1: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
2: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
7: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu Small Move.
8: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
9: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Leon s hitem Don't Worry, je 12 hodin 34 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A pojďme si teď spolu zahrát takovou hru, připravte si mobilní telefony, budete je potřebovat a rovnou si naťukejte číslo 777-937-777. Možná pro jistotu dopředu si ho normálně uložte jako Hit Radio, ať to máte úplně jednoduchý, protože je před námi srdcovka na přání a já se nemůžu rozhodnout. Jdeme do roku 1984. Chtěl jsem, abyste mi napsali, v jakém roce jste se narodili, tak pokud zrovna tohle je tedy váš ročník, ne ročník, ale rok, 1984, tak tady jsem našel dva naprostý hudební klenoty. A nevím, prostě nevím. Ten první hudební klenot je Prince. Tohle je nádhera. Tohle může už za chviličku hrát. A nebo ten druhý hudební klenot, mezi kterým se rozmýšlím z roku 1984, je tohle. To je souboj titánů normálně, to jsou dvě velmi těžké váhy. A já bych teď chtěl vědět, co byste chtěli slyšet z roku 1984. Tak napište, jestli Krotitelé duchů, anebo Prince. Jo, klidně ať je to co nejrychlejší, dejte tam jenom duch nebo prince. A úplně první zpráva to rozhodne. A ta úplně první zpráva už tady je. Nemám tady podpis, což nevadí, ale vidím, že se ještě jako píše, tak schválně, jo. Carlos, ještě to dopsal. Carlosi, byl jsi fakt jako první, byl jsi první a rozhodl jsi, že dneska z roku 1984, ano, se vydáme po stopách duchů. Na každém maškarním bále se objeví někdo, kdo jde za Krotitele duchů. Mimochodem, režisér tohoto filmu byl slovenského původu. Tak si ten pátek pojďme zpříjemnit. Dejte si volume doprava, vykašlete se na to, že se venku nedá dejchat a pojďte se trošku zapotit. Ray Parker Junior a

0: Miles Smith Stargazing, tedy pozorování hvězd, ty hudební hvězdy našich srdcí, tak ty už jsou za námi, srdcovky pro dnešní den končí. Samozřejmě, že i dnes máme pro vás další dávku legendárních hitů z 80. 90. lety z milénia, protože večer od 18 hodin až do 21, tak můžete poslouchat náš speciální pořad Hit Radio Klasik, kde právě tyhle hity zazní. Dneska je pátek, takže v trošku možná i popovějším rytmu, jo, a stylu hlavně. Já jsem Jirka Pelnář, jsem moc rád, že posloucháte Hit Radio a že i ten poslední den školy trávíme takhle společně, že vzpomínáme i na školní průšvihy, vzpomínáme na krásné hity, no a my v tom dál budeme pokračovat. Do 13. hodiny nabídnu ještě například Bruno Marse, nebude chybět ani skupina Krištof. No a když už teď bylo těch pozorování hvězd, tak jenom kdybyste chtěli, tak dneska v noci bude asi 30 stupňů, takže kdy jindy vyrazit někam na vyhlídku a pozorovat noční oblohu než dneska, protože ta tropická noc, kdo ví, jestli náhodou není jedna z těch posledních. V pondělí začínají prázdniny, je teda úplně jasný, že od pondělka už bude jenom pršet. To je Murphyho zákon schválnosti, který u nás v našem životě v Česku funguje pořád. Tak buďte s námi, za chviličku nejnovější zprávy.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
10: Klikni! Co frčí tohle léto?
11: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
10: Ideální na prázdniny.
11: Doma, venku, na dovče.
10: Beru!
11: Když hry, tak Mironet.
12: Pozor, velká slevová akce vtedy.
13: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Oscarový hit Hunter X. Pokud máte děti na prvním stupni, tak předpokládám, že tuhle píseň stejně znáte. Každý den vám hraje doma v tom seriálu. Tak teď alespoň takhle pro připomenutí i na Hit Radio. Tohle byl poslední hit mezi 12. a 13. A my jdeme taky na aktuál.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Slavičíně dnes začíná Karpaty Fest a proto se tam počítá s hustější dopravou. Ve Zlíně probíhá festival Zlín žije a i tady očekávejte hustější provoz a mnoho lidí. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
3: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
4: Oáza odpočinku na jižních svazích má jméno Panorama. Koupaliště ve Zlíně.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
8: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Regionální volby se musí konat vždy v pátek a v sobotu 1. úplného říjnového týdne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
10: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
9: A důsledky užívání drog se netýkají jen závislých, dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy a sociální služby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Vozový park zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje se rozrostl o 3 nové sanitky. Moderní vozy za téměř 14 milionů korun nahrazují dosluhující techniku s více než milionem najetých kilometrů dohromady a zamíří na základny ve Zlíně, v Uherském Hradišti a Kroměříži.
11: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Zítra se připravme na ještě větší horko než dnes. Teploměry ukáží mezi 33 až 37 stupni Celsia. V neděli se předpokládá až 40 stupňů.
12: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Po obědě pokračujeme dál, 1 hodina odpoledne, jsem rád, že i v pátek po vysvědčení posloucháte Hit Radio. Pokud už jste na cestě, že jedete někam na dovolenou, no tak snad teda máte v autě příjemněji, snad tam máte dostatek vody, no a snad máte dobrou náladu, jo? Hele, na druhou stranu, pokud to vysvědčení nebylo úplně podle vašich představ, co vám domů děti přinesly, tak jestli taky nebyl úplně svatý, ne, tak je to jenom vysvědčení. A myslím si, že je důležitý nebrat se tak vážně. A to umíme i my tady na Hit Radio. Tak si pojďme dát první hit v této hodině, takový, který byste absolutně nečekali. Rok 1984.

Nebojte se, pořád posloucháte Hit Radio, jenom je nám možná trošku horko a tak jsme se maličko zbláznili, ale proč ne, teď nám začínají prázdniny. Rok 1984, Pepa Melen, nádhera.

Na páteční odpoledne po obědě Shane Ward. Teď už je venku fakt jako nechutně, jo, na rovinu. Takhle po tom pravým poledni nic příjemného a bude to ještě horší, víme to dobře. O víkendu mají padnout 40, teplotní rekordy přepíšou naší českou historii, tak pokud půjdete ven, nezapomeňte se namazat 50, když možná, ono vlastně jako v tomhle vedru, ono je to asi úplně jedno. Si myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože to nemá vlastně jako smysl. Dáme si Imagine Dragons s hitem Radioactive. Venku to bude o víkendu taky tak trošku radioaktivní. Tohle je hit z jejich úplně první debutové desky. A stojí za to. Tak si ho užijte. Jsme Hit Radio. Je pátek odpoledne.

Lasgo na Hitrádiu, tedy belgická zpěvačka. Když jsme v té Belgii, tak Belgie na mistrovství světa ve fotbale taky teda zažívá docela studenou sprchu, což v těchto tropech zní jako super věc, ale realita je samozřejmě jinde.

0: jednoduchýho. Čeká nás asi složitá cesta, ještě navíc, když nám potom po mistrovství světa začne Liga národů. A tam máme ve skupině Anglii, Chorvatsko a Španělsko. No vidíte. A zítra bude horko. Já myslím, že teprve to pravý horko ještě přijde, se proti ním postavíme. To bude hodně zajímavý. I got a feeling, mám takový pocit, že nám bude horko všem. Ale ještě je to spousta času, pořád se můžeme ještě jako natrénovat. Za chviličku, Black Eyed Peas, I got a feeling, na Hit Radio.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Leď balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profinářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
9: Pozor, velká slevová akce vtedy.
10: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
11: Hit Radio.

v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ.

Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem.

Larson na Hit Radio ve 13 hodin 37 minut. Posloucháte Hit Radio. Už jste v autě? Dneska to bude jako náročnější než jindy. Hlavně teda večer, nejenom kvůli počasí, ale spoustu lidí nechává odjezd na prázdniny až na večer a na noc, což je rozumný, že jo? Protože v tomhle vedru to je fakt peklo, to víte sami, pokud teď řídíte. No a my to pro vás sledujeme, takže dostanete z našeho vysílání aktuální info z dopravy a vlastně vy nám s tím můžete taky pomoct, stačí na WhatsApp poslat zprávu nebo hlasovku, když natrefíte na nějaký problém a my vám ještě navíc za to dáme dvojku na benzín, jako poděkování, že jste součástí dopravní hlídky Hit Radio. Podrobnosti buď na našem webu, anebo samozřejmě dneska odpoledne mezi 15. a 18. Protože poukaz na benzín rozdává naše odpolední show.

0: Dašel si ten hosty na Hit Radio. Bude 2:45. Jestli máte na sobotu nějaký plány, nebo i na neděli samozřejmě, chcete vyrazit na nějaký koncert, festival, doporučuji, podívejte se vždycky na sociální sítě, popřípadě na internetové stránky, jestli náhodou to nebude zrušený, protože v Česku se spoustu akcí ruší kvůli těm 40, protože samozřejmě víme, že to je o zdraví. Co se ale neruší, tak se neruší velký koncert skupiny One Republic, který bude na letiště Praha Letňany zítra večer. Tom Grinen bude předskakovat a One Republic potom večer rozpálí tu svoji mega show. No a proč o tom mluvím? Protože za prvý je to dobrá zpráva, že to neruší, a za druhý, a tady pro vás mám dva lístky. Budu vám je rozdávat dneska po 14. hodině, tak buďte s náma.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
2: Hulín na Pajedla směrem k vyhlídce, pozor, je tam překážka.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka, úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
5: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mira.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.

0: Be Mine na Hitrádiu, za 2 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pro vás aktuální zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět. A ještě předtím rychlý pohled na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. V ulici Brumovská ve Valašských Kloboukách se bouralo a proto tu počítejte se zdržením. V Koryčanech na Kroměřížsku se opravuje hlavní cesta. Projíždějte tudy proto opatrně. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 15.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Billa, to dobré začíná u nás.
4: Klikni!
5: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
4: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
4: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
4: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
6: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
7: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.

0: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
4: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat. A to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciální taky šíření požárů v přírodním prostředí.
3: V těchto horkých dnech bychom měli dodržovat také pitný režim a pohybovat se zejména ve stínu. Policie našla pohřešovanou 13-letou dívku z Tachovska. Ve čtvrtek se šla vykoupat ve Stříbře a domů se nevrátila. Je v pořádku. Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče záchranářů. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Cena nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhla svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Mezi natural byl nejlevnější od druhé poloviny března. Teď se ještě podíváme k nám.
2: Vyrazte na tradiční akci Zlín žije. Program se odehrává u zámku, kde zahraje třeba Tom Artway s kapelou anebo Prago Union. O zábavu je postaráno i v parku Komenského pod Lipkama a na tržišti pod Kaštany se představí DJové. Více najdete na festival.kulturazlín.cz.
5: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
2: Obloha o víkendu bude jasná, připravme se ale na pořádné horko. Zítra ukáží teploměry až 37 stupňů Celsia. V neděli se očekává 40.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne, pátek, vysvěcení, začíná dovolená, prázdniny, to je nádhera, to je krásný. S tím se ale taky jako ruku v ruce pojí celkem zajímavá informace, kterou tady mám připravenou zase od našich odborníků do našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. A je to dovolená a hádky. Jako zajímavý číslo. Dáme si tady jednu rozchodovou píseň, Gauthier a Kimbra, Somebody Did I Used to Know, a pak se do toho pustíme. Tak jsem zvědavý i na vaše názory. Jsme Hit Radio. No.

0: Dvě hodiny odpoledne s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vždycky takhle ve dvě odpoledne probíráme zajímavá témata. Já se vždycky ptám na váš názor, protože na tom mě záleží úplně nejvíc a hlavně mě to taky zajímá, jsem trošku zvědavej. A dneska tady mám...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené o letních prázdninách. Ty jo. 31% úplně jako na rovinu je na mě až dost vysoké číslo. Tak jak to máte vy? Co si o tom myslíte? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. A pojďme se teda o tom trošku pobavit. Máte vy dovolenou s dětma vždycky jako procházku růžovým sadem? A nebo už cítíte takový malý tlak, když sedáte do auta, pak je tam jedno blbý předjetí, jeden blbý klaxon a už najednou začínáte pokoukávat potom vedle a začínáte se tam hádat přes okýnko, pak se podíváte na druhou stranu, tam vidíte ten tón, nebo slyšíte ten tón, jakým se na vás dívá vaše partnerka, pánové, že jo, to je prostě vždycky, nedívej se na mě tímhle tónem, to známe úplně všichni, tak... No, jak to je u vás doma? Dejte vědět, mají vědci pravdu? A nebo ne? Je 31% to reálné číslo? Díky, dejte vědět. Takhle, dáme si dva hity a pak to probereme, ale už tady koukám na zprávy a tam, haha, jenom 30%, tak ty jsou úplně mimo. Tak uvidíme.

0: Shawn Mendes. Jako další letní hit do tropického pátečního odpoledne. Jsme Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska řešíme téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Je to tak? Je to možný? Je to reálný číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jako opravdu hodně málo procent. Ale ano, za vše může tchýně. Výborně. 31%. Je to reálný číslo nebo ne? Tady jsem někde viděl, byla taky moc hezká zpráva. Tady. To znamená, že 69% lidí jezdí na dovolenou solo? Logicky, ano. Co hlasovky? Pojďme si poslechnout vaše příběhy.
2: Krásné, dobré odpoledne přeju. No samozřejmě, já bych taky typovala, že to je víc než 31%. Já bych chtěla říct příhodu, my jsme jednou jeli na dovolenou z Chorvatska. No. Samozřejmě už tam byla při odjezdu taková trošku ponurá nálada. Takže samozřejmě podívej se doleva, nekoukej na mě tím tónem, přesně jak říkáš. Ale dojeli jsme do Vídně a nějak jsme prostě nebyli na navigace, takže jsme někde zabočili blbě, zajeli jsme k benzíně a já říkám, běž se zeptat na tu benzínu, kudy se jede směr Praha. Ne, nejsem blbej prostě, tak jsme se tam samozřejmě motali půl hodiny. No, pak jsme se šli zeptat na tu benzínu, on šel na záchod, já jsem šla se zeptat kudy. Německy jsem neuměla, takže ani anglicky, pán mi to vysvětlil. Doleva, doprava, no samozřejmě jsme věděli, ale celou cestu z Vídně až vlastně na české hranice se mnou tenkrát partner nepromluvil. A přesně ten vražený pohled v momentě, kdy on se podíval doprava ze své pozice, takže jsem si říkala, že kdyby ten pohled měl nože v sobě, jak už jsem probodnutá tisíckrát. Tak čau.
0: Moc děkuju za tuhle hlasovku. Dámy, tohle si zapamatujte, teď jste slyšeli skutečný životní návod, jak se to nedělá. Jo, takhle prostě ne. Nikdy po nás nemůžete chtít, aby jsme se my, chlapi, šli zeptat na cestu. Když už se rozhodneme, tak to uděláme sami. Uděláme to tak, aby byste to neviděli. Ale nemůžete nám říct, prosím, nikdy. Běž se zeptat, oni ti poradí. To je taková školácká chyba. Tak, ale máme v tom jasno. Super. No, doufám, že alespoň jednu zprávu objevím, že to je u vás doma naprosto v pohodě. Že máte ty rodinný dovolený v klidu, že se nerozhádáte. Tady mám jednu. Hele, s rodinou dovolenou problém nemám. Jezdím na dovolenou sama. Manžel zůstává doma a já si to užívám s kamarádkama. Taky dobrý recept. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Pište mi i vaše další názory, po případě zkušenosti. Navíc za dnešní názor, tak já vám dám i lístky na zítra na One Republic, který budou v Praze. Dobrý, co? Jenom tak. Mírnix, týdnix. Tak když tak do té zprávy i napište, chci lístky, abych věděl, že máte zítra čas.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Zlín.
2: Duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj plač, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: ztrácím.
1: Poetika na Hit Rádiu, mám pocit, že tě ztrácím. Za chviličku Purple Disco Machine.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A jdeme to rozseknout.
2: Vědci
1: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Podle toho, co vy píšete na WhatsApp Hit Rádia s číslem 7779 37777, tak
2: vědci
1: bych řekl, že jsou úplně, ale úplně mimo. jakože nás absolutně neznají, protože tohle je krásná zpráva, která sem přišla. Kdo se nepoštěkal na rodinný dovolený, jako by tam nebyl. To asi mluví úplně za všechno. A ještě tady mám od Hanky taky jednu dobrou radu. Takže pokud budete vyrážet dneska nebo už o víkendu na rodinnou dovolenou, tak Hanka píše, hele, když už na společnou dovču jedeme, poštěkáme se hned na začátku a pak je celý týden klid. Nádhera. Podívejte se na váš mobilní telefon, jestli vyhráváte lístky na One Republic, který budou zítra v Praze na letišti v Letňanech. Tak to se dozvíte záhy, protože teď budu odesílat info s výherní zprávou. Tak když vám pípne, lístky jsou vaše. Ještě jednou díky za všechny zprávy, které jste poslali. A zase v pondělí ve dvě. Pravda nebo bullshit na Hit Rádiu.
3: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem,

0: víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Czech Rally Zlín!
1: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa,
4: Mirá,
5: Rybičky,
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů,
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa,
4: Harley,
5: Tomáš Klus,
4: Single X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival,
5: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Hit Radio. Hit Radio.
8: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to do, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it. She's so much more than you used to, knows just how to move.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Ty jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojedeme na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pět minut po půl třetí posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář. Letí to jako blázen, už máme blíž dokonce i k Vánocům, k těm, který budou, než k těm, který už byli. To už se taky přehouplo, 24. června. Dneska skončil konec školního roku, takže škola už je taky pryč. Toto letí, a letí to tak moc, že dokonce dneska je to na den přesně 28 let, co skončil i legendární seriál Krok za krokem, na kterým jsme vyrůstali, Kouďák a samozřejmě jako ostatní, takže no jo, no, nedá se nic dělat. A letí to i mně, protože za chvíli tady bude 15. hodina a s 15. hodinou dorazí naše odpolední show, která pro vás i dneska bude mít plnou nádrž gratis.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na východě Moravy.
2: Dneska tady na Hit Radio Zín bude odpolední show velmi specifická. Bude opět samozřejmě z 50%, nicméně nebudu to já, kdo tady bude, ale Šárka Holubcová. Ta si to dneska střihne od 15 hodin živě mezi vámi z Parku Komenského, kde startuje festival Zlín žije. Tak se tam na vás děvčica bude moc těšit.
1: Hit Radio Zlín.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Goodbye, Farben, baby goodbye, přesně to říkám i já. Mějte se krásně, včou. Pohodový zbytek dnešního dne. Úplně se mi jako neusmažte, neupečte, neugrilujte přes víkend a v pondělí se na vás zase budu těšit ve 12 hodin, kdy si dáme pondělní srdcovky a budou to první prázdninové srdcovky roku 2026. No tak těším se na to moc. Kdyby náhodou vás napadlo něco v průběhu víkendu, co byste chtěli slyšet? Srdcovka, jo? Klidně mi můžete udělat jenom, já nevím, print screen, nebo screenshot, nebo poslat odkaz na YouTube, prostě cokoliv. A to na Instagram do soukromí zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. A já to připravím. Ať si ty první prázdninové srdcovky fakt užijeme. Mějte se krásně, užijte si pátek, nedělejte si velkou hlavu z vysvědčení, pokud to nedopadlo, jak jste si vy jako rodiče představovali. Příští rok je taky rok. Tak si mějte. Užijte si to od 15 hodin s odpolední show Hit Rádia.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Hledáte perfektní letní výlet pro celou rodinu? Pak navštivte Ski Areál Bílá v Beskydech, který žije i v létě. Připravena je naše moderní šestimístná lanovka, která vás vyveze i z koli a kočárky až na vrchol hory Zbojník. Na kolech si zajezdíte v bikeparku a děti se vyřádí na našich stezkách a v megaparku plném zábavy.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
4: To Špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
5: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
4: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.
6: Skutečnost nebo jen sen? Váš sen o vysněné kuchyni máte na dosah. XXL kuchyně. Na českopolské hranici se vaše sny o nejkrásnější kuchyni stávají skutečností. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Jsme XXL kuchyně a těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně. To jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi sirup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
11: Hit Radio.
12: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Zlín.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.

0: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, s vámi Martin Král. Se zvýšenou opatrností projíždějte na trase Bzenec-Babice, je tam porouchané vozidlo a pozor taky u obce Morkovice-Slížany ve směru na Počenice-Tetětice, kde probíhá vyšetřování nehody havarovaného vozidla. Za mě v tuto chvíli všechno, pokud ale narazíte na cokoliv dalšího, dejte vědět na 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Koupaliště zelené, na léto jak stvořené.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafe Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
12: Romantika.
11: Sportáky.
12: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
13: Firma na zážitky.
12: CZ.
6: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
14: To jen se zeptej tatínka.
15: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
16: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
17: 15 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Právě se otevřely brány festivalu Karpaty Fest ve Slavičíně. Dnes zahraje třeba slovenská klasika Kandráčovci. Po nich vystoupí Vypsaná Fixa, Škvor a Morčata na útěku. O zábavu tu bude postaráno i pak, když zahrají DJové. Detaily o programu najdete na www.karpatyfest.cz. Žáci základních a středních škol si dnes převzali svá vysvědčení. Policie však varuje rodiče, kteří se s ním chystají pochlubit svým známým na sociálních sítích, aby to nedělali. Jedná se totiž o dokument obsahující citlivé informace, pomocí kterých se dá zjistit, jakou školu dítě navštěvuje i v jakých časech tam chodí. Podle psychologů může mít zveřejňování vysvědčení na internetu také špatný vliv na psychiku dítěte. Na více než polovině dlouhodobě měřících stanic v Česku včera teplota překonala rekord pro 25. červen. Nejvyšší odpolední teploty se na řadě míst pohybovaly kolem 35 stupňů. Nejvíc bylo naměřeno v Doksanech na Litoměřicko, a to 37,5 stupně. Vlna extrémních veder bude vrcholit o víkendu, kdy se teploty přiblíží 40 stupňům.
2: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča. 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Hit Radio Zlín. Živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
18: Krásné odpoledne, přátelé, krásné a horké, doufám, že se držíte, že přežíváte. Hit Radio Zlín právě v tuto chvíli startuje živé vysílání z festivalu Zlín žije a také nám tady v parku Komenského opravdu pořád vedro, to mi věřte. Já tady mám s sebou také Pavla Cacka, jednoho z hlavních dvorních moderátorů celé akce Zlín žije. Čau, Pájo.
19: Ježíš, dvorní moder, to je tak hezké.
18: To je hezký, ty jsi dneska úplně tady slavný.
19: Já jsem úplně dojatý.
18: Ale koho budeš třeba uvádět na hlavní stage u zámku?
19: Dneska Tom Artway, moje obrovská srdcovka. A pokud máte aspoň trošičku rádi něco stylu jako repiky nebo něco takového, dneska Prago Union nejvíc.
18: Já dodám, že tady máme taky Městské divadlo Zlín, máme tady hudební dílničky nebo třeba taky dobroty uchuchtěné podle receptu paní Baťové. Tak to je jenom takový kratičký výčet toho, co nás na Zlín žije všechno čeká, a část toho vám samozřejmě taky přeneseme k vám přes vaše repráky. Tak užívejte start prázdně s námi.

0: východě Moravy.
1: A tím nejlepším místem na východě Moravy je teď aktuálně centrum Zlína, aktuálně park Kumenského, ve kterém máme teď rozbité naše live studio. Rozjíždí se nám tady program festivalu Zlín žije a jeho součástí je také Městské divadlo Zlín, protože Městské divadlo Zlín ke Zlínu samozřejmě velmi patří. Tak já vítám v našem live studiu mluvčí Městského divadla Zlín Zuzanu Wernerovou. Zuzi, ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Prosím tě, tak možná začněme tím festivalem přece jenom, co tady vlastně s vámi s divadelníky můžeme dneska zažít.
2: Tak dneska od 17 hodin zveme všechny zlíňáky, návštěvníky tohoto festivalu, aby za námi přišli na letní scénu, která se nachází za nádvoří za divadlem a bude tam tančírek. Všechny herce a herečky, které znáte z jeviští zlínského divadla, tak můžete vidět v netradičních rolích zpěváků a muzikantů. Takže určitě všechny zvu, aby si přišli poslechnout skvělou muziku a uviděli všechny ty své oblíbence herecké, taky trošinku jinak s mikrofonem a se spoustou pěkných písniček.
1: To zní úplně skvěle. A vy máte vlastně za sebou další sezónu. Jaká byla?
2: Tahle ta sezóna byla přelomová v tom, že byla jubilejní. Městské divadlo Zlín jako takové, nemyslím tu budovu, ale soubor, funguje ve Zlíně už 80. sezónu, takže neuvěřitelné. A vlastně jsme si ji v téhleté sezóně snažili připomenout například tím, že první vlastně premiérou, nebo skoro první premiérou, byla pohádka Hrátky s čertem, tu kterou možná posluchači znají z televize, a to byla první vlastně premiéra nově vzniklého hereckého souboru tady ve Zlíně před tou spoustou let.
1: To je krásný. V létě máte volno. Je ano. To tak, že se teď opravdu dva měsíce prostě herci a zaměstnanci divadla vůbec neuvidí, nebo naopak už se něco plánuje, už se něco rozjíždí, plánuje se příští sezóna?
2: Může se zdát, že divadelní prázdniny jsou dlouhé, ale oni jsou vlastně hrozně krátké. Samozřejmě máme trošku volnější režim, ale pro nás, pro vlastně zaměstnance, obzvláště v sekci vlastně marketingu, tak musíme už chystat tu novou sezónu, takže teď už vymýšlíme pro naše diváky všechny aktivity a akce, kterých se můžou v příští sezóně zúčastnit.
1: Pokud nás teďka poslouchá někdo, kdo třeba ve Zlínském divadle ještě nikdy nebyl, máš nějaký tip nebo nějakou lákačku, jak ho tam fakt dostat a říct mu prostě pojď, tohle musíš vidět, u tohle musíš být?
2: Tak určitě bych chtěla diváky nalákat na vlastně příští sezónu, která bude opět plná zajímavých titulů. Můžu určitě prozradit, že nás byť na konci sezóny čeká velmi známý muzikál The Addams Family.
1: Hezky. To ano. Bude bomba, jak šiši, dobrý.
2: Potom taky začínáme sezónu satirickou komedií Volpone, což si myslím, že bude velká legrace. A určitě můžu diváky pozvat třeba na adaptaci známých literárních příběhů Don Quixote a Frankenstein. A pro ty, kteří by to chtěli mít ještě o něco lepší a výhodnější a skvělejší, tak určitě doporučuji, aby si pořídili naše sezónní předplatné, kde budou mít 6 titulů za zvýhodněnou cenu. Navíc si můžou vybrat hrací den, čas.
1: Super.
2: A taky místo, kde budou celou sezónu sedět. Hezky. Takže pokud mají rádi nějakou řadu, nějaké sedadlo, tak doporučuji zavolat, ozvat se do divadla, přijít na pokladnu Městského divadla Zlín a koupit si naše sezónní předplatné.
1: Výborně, Zuzi, mám pro tebe takovou závěrečnou otázku. Máme léto. Je nějaká divadelní postava, kterou ty by si takhle vzala jako takového letního parťáka, s kým bys chtěla strávit prostě prázdniny?
2: No, upřímně, když jsem viděla všechny premiéry letošní sezóny, tak je hrozně těžké vybrat. Určitě bych třeba vypíchla Drákulu v podání Marka Příkazského, který je úplně fenomenální. Potom taky ansámbl našich jakože ochotníků ve hře, která se zvrtla, protože ti jsou perfektní, ale vlastně nejde úplně vybrat jednoho jediného na tom topu, protože prostě všichni jsou skvělí.
1: Chápu, to je krásný. Tak to byla Zuzka Wernerová, mluvčí Městského divadla Zlín. Moc děkujeme.
2: Já taky děkuju za pozvání a doufám, že se dneska uvidíme ještě na tančírku.
1: Určitě ano.
2: Mějte se krásně.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Připomenu, porouchané vozidlo na trase Bzenec Babice. Projedete se zvýšenou opatrností a pokud máte cokoliv dalšího, dejte vědět na 601 13 1305.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
5: všude zdejší, všude je fajn.
6: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: na východě Moravy.
1: Krásné odpoledne, teď aktuálně z parku Kumenského v centru Zlína. Festival Zlín žije, už tak jako pomaličku začíná pořádně tepat, ale hlavní show na stage u zámku se nám rozjede v 17.30 a ten hlavní otvírák a taky člověk, na kterého já se teda nejvíc těším celou programu, rovnou to takhle vypálím, je Tom Artway, který je právě teď u nás ve studiu. Ahoj Tome.
2: Ahoj, zdravím tě a všechny posluchače.
1: No prosím tě, tak se nám rozjíždí léto, takže festivaly samozřejmě, to je úplná jiná energie než v klubu, to se asi shodneme. Co ty máš tak jako na letním hraní nejradši?
2: Tak dneska je to doslova letní hraní, protože je jako fakt horko, že? To víme všichni. A vlastně nevím, jak se nám bude hrát vůbec. My takové horko dlouho nehráli, ale mám prostě rád, jako dneska Zlín žije, jo? Takže je to pouliční, prostě, že budeme blízko těm lidem, že to bude prostě sranda, máme sebou trumpetistu, těším se prostě na všechno a po koncertě samozřejmě se těším na Kofolu, no.
1: Jo, rozumím naprosto, Kofolu v uvozovkách, ano. Hele, tvoje songy jsou docela osobní, doufám si říct. Je třeba nějaký, který jako nechceš hrát live, že ti třeba právě připomíná něco jako, řekněme, bolavého, co zažila, nechceš si to připomínat?
2: To asi takhle nemám, jako ty písničky, já hraju písničky, které mi jako vlastně baví mě.
1: Jo.
2: A někdy se stane, že mě přestane bavit třeba ta písnička, kdy ji napíšu, nahraju, ale prostě jako, jak jde čas, že jo, tak třeba přestane bavit nebo takhle, což je úplně normální, taky třeba jako nehraju, ale nemám to tak, že bych se jako nějaké písničky bál, jakože tam se projeví nějaké jako city, nebo tak. To tak nemám, jako snažím se prožít každou písničku a tohle se nebojím.
1: No počkej, když tě přestane bavit song, který je ale největší hit, který nemůžeš nezahrát, tak co se pak děje?
2: No ale ten mě nepřestal bavit, takže to je dobré. Jako.
1: Ano, dobře, takže uslyšíme ho i ve Zlíně dneska,
2: jasně,
1: jo, ten,
2: ano.
1: O kterém přesně mluvíme. Prosím tě, ale ty přesně, jak to zmiňuješ, Destepet, taková jako hezká energie a vždycky na tom pódiu si takový jako veselý, takový fakt jako vyklidněný. Máš nějaký jako rituál, kterým potřebuješ se sklidnit před tím vystoupením, nebo vůbec tyhle věci jako neřešíš?
2: Samozřejmě záleží, jaké mám rozpoložení jako životní, nebo snažím se samozřejmě, abych byl v pohodě, jako duševně nebo takhle, ale co teda musím říct, tak už asi od 18, když jsem začínal s hudbou, jak jsem introvert, tak mě pomohlo jako třeba decka vína, abych se trošku jako uvolnil, to znamená, že si myslím, že dneska dám si jako hlt piva nebo decku vína, tak to je takový rituál a hlavně bylo všechno jako v pořádku i se zvukem a takhle, pak se mi hraje dobře prostě.
1: Ty jsi objevil nedávno v seriálu Ruky, to musíme samozřejmě zmínit, že jo, v Zelenáčovi s Nathan Fillionem.
2: Ano.
1: Hele, jaký on byl osobně, bavili jste se spolu?
2: Tak on za mnou přišel, já jsem měl tu čest s ním opravdu hrát jako po boku, jo, sice na 4 sekundy nebo na 5, ale byl jsem nervózní a on za mnou přišel, jakože přivítat mě na tom place, představil se a řekl mi, že je rád, že s nima točím, to znamená, že jsem se najednou cítil jakože jako část toho týmu a bylo to velmi milé od něj. Takže to z téhle zkušenosti asi 10-sekundové mám jako moc dobrý pocit tady z toho herce.
1: Tome, prosím tě, co tvoje plány, protože předpokládám tak dobře, tak splnil jsi roli v seriálu, tak co je ještě takového dalšího, co bys chtěl třeba ještě jako zvládnout a čeho dosáhnout?
2: No jako já jsem si nikdy jako nepřál hrát ve seriálu, to tak přišlo, jo, že já žádný herec nejsem, ale mě se už splnil jako vlastně všechno, takže já tak jako prostě hraju a co se naskytne, tak tomu jdu naproti samozřejmě, ale primární pro mě je hudba, nová tvorba, koncerty, potkávání se s lidma na koncertech, takže tohle je jako to gro, tady jako skrz tu hudební stránku.
1: Krásný. Nějaká nová deska bude někdy v blízké době?
2: Bude, vyšla v září vlastně, takže chystám nový single, na který budem v neděli natáčet klip ve 40 stupňovém.
1: Doufám, že v mrazáku někde.
2: Nebudem hrát na Antuce tenis, takže nevím. A začínáme ve 12 odpoledne, takže ještě nevím.
1: Výborný čas.
2: Takže bude nový single jako teďka jako letní, takže to mě třeba teďka čeká.
1: Tak to se teda podívám na ten klip potom zkučí a budu hodnotit, jak to zvládnu v tomhle vedru. Prosím tě, na závěr taková pozvánka. 17.30 nám otvíráš stage u zámku na Zlín žije, tak proč by lidi měli dorazit?
2: Myslím, že byť je dneska teda tak jako nesnesitelné vedro, tak je trošku jako schladíme a hezky si to užijeme spolu, máme speciální hosta. Ve Zlíně jsem někdy hrál s trumpeťákem, takže prostě bude takové veselé, myslím, že si to užijem. Takže 17.30, kdo byste váhali, tak vás rád uvidím a taky klidně přijďte proto, protože moje mamka přijede a doveze v dolečky, tak třeba na vás nějaký zbyde, pardon. No.
1: To zní úplně skvěle.
2: Jestli to poslouchá mamka, tak teďka lituje, že jí nenapekla víc. Sorry,
1: přesně mamu. Tak, to asi nevystačí. Tom Artway, moc děkujeme, měj se krásně.
2: Ahoj, díky.

0: na východě Moravy.
1: Festival Zlínčije je v plném proudu, už si troufám říci, a já si teďka přizvu k mikrofonu dva chlapce, kteří s mikrofonem mají bohaté zkušenosti. Filip a Pavel, moderátoři Hit Rádia Zlín, ale taky festivalu Zlínčije. Čau, hoši.
2: Ahoj.
3: Dobré odpoledne.
1: Hej, hoši, pojďte nás vzít trošku do zákulisí, jakože takhle, když přijedete na nějakou akci, tak bývají ti muzikanti všichni takový jako úžasní, příjemní a zlaťučcí, nebo jsou to takové ty jako na první.
2: Jednou, já nemůžu říct kdo, ale jednou se mi, to byl minulý rok,
1: jo.
2: To je, kdo zná program minulého roku, tak se to stalo v sobotu a nebyli hodní, byli pěkně protivní.
1: Hezky pěkně, Fio, co ty?
4: Já vždycky říkám, že 95% umělců jsou v pohodě.
1: Já jsem čekala, že řekneš právě napíntění a hrozní, ale ne.
4: Ne, pohodáři.
1: Dobře, tak ještě velmi důležitá otázka dnešního, ale vlastně i zítřejšího dne, případně i neděle, na co se nejvíc těšíte, Pavle?
2: Prago Union!
1: Je repíky, to je tvoje, to je pravda.
2: Yes!
1: A co ty, Fio?
4: No já před chvilkou už tady měla Toma Artve, tak já na Toma, protože to je kamarád.
1: Já vím, no, a ty máš takovou krásnou historku s ním ještě jednu, že jo?
4: O mám, tom jeho nejzvládnější v rychlosti a zkrácenou.
1: Zkrácenou verzi nám dej.
4: Takhle sedíme u něho v pokoji v Praze, nevím, co jsem tam dělal, ale prostě seděli jsme u něho v pokoji, popíjeli jsme Jacka Danielse, reklama Peep, Fire, kdybyste chtěli vědět, co konkrétně, prosím. A Tom mi říká, já ti něco musím pustit. A pustil mi I Have No Inspiration, které bylo ještě nevydané, a říká, co myslíš, bude z toho pecka? A říkám, tyjo, to je dobré, fakt je to dobré.
1: Takže jenom díky tobě vlastně máme tenhle song.
4: Jo, řekl jsem mu, že je to dobré, že by to rádia hráli.
1: Jo, výborně, a je to pravda, my to hrajeme.
4: Jo.
1: Je to tak. Tak přátelé, Filip Pavel, moderátoři Hit Rádia Zlín a taky festivalu Zlínčije, za chvilku je uvidíme na pódiu. Hoši, díky, čau.
4: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Kvalitní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
5: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v Polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce, na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
6: Hit Radio Zlín.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

Tak je Alex Warren, páteční odpoledne na Hitradiu Zlín a dneska jedeme živě z festivalu Zlín žije. Do našeho živého studia v parku Komenského dorazila mluvčí městského divadla Zuzana Wernerová a taky Tom Hardway a i v další hodince se na vás těší další skvělí hosté, tak pokud máte cestu kolem, určitě se stavte za Šárkou. Do celé stihneme ještě Miraj nebo Adele, tak díky, že jste s námi.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a hlásím porouchané vozidlo na D55 u Starého Města. Projedete se zvýšenou opatrností, ale určitě dávejte pozor, teda ať do toho nevletíte. Kdybyste narazili na cokoliv dalšího, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 05.
1: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
2: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
2: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
5: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
10: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
11: 16 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Horké počasí a vysoké teploty mění plány pořadatelů kulturních a sportovních akcí ve Zlínském kraji. Česko totiž čeká extrémně teplý víkend. Na jiný termín jsou třeba přesunuty sobotní dostihy ve Slušovicích. Neuskuteční se ani velký hudební festival s názvem Největší zábava na Moravě na výstavišti v Kroměříži. Nepoběží se ani sobotní půlmaraton v Uherském Hradišti v rámci slováckého léta a Sokolové ze Všetul přesunuli tradiční cyklojízdu na září. Pořadatelé festivalu Zlín žije, který začal dnes a končí v neděli, program nemění. Přidali ale do ulic města Mlžítka. Podobné to bude i na Karpaty Festu ve Slavičíně a Rockfestu ve Zdonkách. Ocenění Zlatá stuha a titul Vesnice roku Zlínského kraje pro rok 2026 míří do Boršic. Obec na Uherskohradišťsku, ve které žije přibližně 2200 obyvatel, zaujala porotu zejména úspěšnými investicemi do infrastruktury, podporou komunitního života, zachováním kulturního dědictví i péči o veřejný prostor. V soutěži uspěly také obce Topolná a Ořechov. V sobotu se připravme na ještě větší horko než dnes. Teploměry naměří mezi 33 až 37 stupně Celsia. V neděli očekávají meteorologové až 40 stupňů.
12: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Hit Radio Zlín. Živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
13: Krásné odpoledne do všech koutů našeho malebného Zlínského kraje. To odpoledne je teda pořádně horké, tak se opatrujte v tom vedru. Držte se ve stínu, pijte, užívejte léto. No a kam je nám v tomhle vedru vyrazit než do centra Zlína, jak jinak? Naštěstí my jsme se ukryli v parku Komenského ve Zlíně, kde máme spoustu stínu, takže klidně vyrazte za námi na festival Zlín žije. Za chviličku vám tady třeba hodíme tipy, jak přivést svoje děti k muzice, aby třeba za pár let až trošku vyrostou a trošku nacvičí, tak aby taky ukázali Zlínu, co umí na tomhle festivalu. Zlín žije a my s ním, tak

0: východě Moravy.
1: Hit Radio Zlín, to je samozřejmě o muzice, taky festival Zlín žije je o muzice a to, co tady bude sedít, teď bude taky hodně o muzice, protože za námi do live studia na festivalu Zlín žije dorazila Klára Cahová z hudební školy Yamaha. Klárko, ahoj, vítám tě.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Můžu se zeptat, ty jsi vlastně z hudební školy Yamaha, dá se říct, prakticky vyrostla, protože už jsi mi prozradila, že tam učíš od roku 2002, což je strašně dlouhá doba. Teďka to vedeš aktuálně. Co tě i po tolika letech těší na práci s dětmi?
2: Mě práce s dětmi obecně baví už od malička, takže mám pedagogickou školu, jsem vlastně učitelka prvního stupně, dokonce mám vystudované i herectví a to je práce s lidmi, takže to mě baví.
1: Spousta rodičů řeší určitě takovou tu věc, jakože kdy je vlastně takový ten správný čas, kdy jako dítě nasměrovat k muzice. Tak poradíš, je nějaký ideální věk, kdy s tím začít?
2: My začínáme už od miminek. Tam je vidět největší posun. Miminka na hudbu reagují velice pozitivně. Máme robátka od 4 měsíců.
1: Jo,
2: takže tam dochází vlastně maminky, nosí si tam své robátka a jsme miminka a zpíváme, děti na tu hudbu krásně reagují. Dokonce se tam už poznává, kdo má rytmus v těle přirozeně a kdo nemá, tak od toho maličkého věku, když se vlastně rytmizuje do tělička, tak se jim to samozřejmě i posílí a hudebně více se rozvíjí.
1: No to mě totiž taky zajímá, taky jsem měla připravenou takovou otázku na tebe, protože spousta lidí říká, že prostě nemá na muziku vlohy, neslyší rytmus a tak podobně, tak je to opravdu tak, že někdo to má v sobě automaticky a někdo vůbec ne a ani se to nenaučí?
2: Já bych řekla, že určitý rytmus těla samozřejmě mají všichni, už srdce nám bije v jednom stejném rytmu, ale kdo se rozvíjí od malička, tak se samozřejmě rozvine i dál, pardon, ale je tam samozřejmě poznat, že někdo má větší talent, větší vlohy a pokud se ty vlohy ještě dále rozvíjí, tak to dotáhne samozřejmě hudebně mnohem dál než ti, kteří to nechají jen tak přirozeně plynout.
1: Jasně. Dneska děti nejvíc samozřejmě tráví času u různých obrazovek, ať už jsou to tablety, telefony a podobně. Dokážeš mi třeba říct, může hudba tomuhle vůbec konkurovat? Může muzika zařídit to, že konečně rodiče si řeknou, ty, on si vzal kytaru místo tabletu, super.
2: A to, ale ta kytara místo tabletu, to bývá často. K nám se hlásí třeba i kluci, holky ve věku 15-16 let, protože kluci zjistí, že je dobré jako na něco tu holku zbalit.
1: Jo.
2: Tak si, a občas si doma brnkají na kytaru a říkají si, je, to je dobrý, to mě baví, to by šlo a učí se sami a pak jdou k nám. A my u nás máme trošku jiný styl výuky, učíme ve skupině. A ty děti to táhne i víc, než protože tam potkají kamarády.
1: Jo.
2: A víc je to táhne chodit na ty hodiny, než jenom prostě někde individuálně hrát a doma se na to připravovat, ale takhle, jak je to ve skupině s radostí, je to pro ně větší zábava a i motivace samozřejmě.
1: Zároveň asi předpokládám, hrají i spolu, takže se i trochu naučí jako si zadžemovat přesně, když se sejdou u táboru a ku 2-3 kytaristi, tak ať můžou spolu hrát. Je
2: přesně
1: to tak?
2: Přesně tak.
1: Výborně. Prosím tě, je tady léto. Spousta rodičů řeší, protože samozřejmě teďka začaly prázdniny, kam s dětmi, co s nima, někteří to ještě nemají úplně dořešené. Dokážete jim pomoci v tomhle? Vy máte nějaké tábory, je to tak?
2: Máme jeden velký pobytový tábor na Revice, tam je přihlášení už uzavřeno, ale máme spoustu příměstských táborů. Všechny zaměřené na hudbu, kytarový, klávesový, muzikálový tábor, jejich 5 celkem, takže určitě ještě možnost se přihlásit.
1: A můžou vyrazit i děti, které právě zatím na nic nehrají, nebo už je to fakt pro ty, co už ten nástroj trochu ovládají?
2: Je to právě ideální pro ty, kteří by chtěli třeba hrát na kytaru, ještě nikdy na kytaru nehráli a neví, mám se přihlásit v září, nemám, tak na tom táboře si to vyzkouší, na táboře si zkusí hrát na kytaru, něco se naučí a samozřejmě táborový program, různé hry, tvořivé dílničky a tak, takže to je bude určitě taky bavit.
1: To zní úplně skvěle, to by bylo pro mě. Já už jsem takový ten věčně začátečník na kytaru, tak možná se taky přihlásím.
2: Ale my učíme dospěláky, to je jako vážně.
1: No výborně, tak my si to tady s Klárkou probereme, tak to byla Klára Cahová z hudební školy Yamaha. Moc děkujeme.
2: Děkuji.

0: jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a v tuto chvíli vidím cesty volné, jezdíme bez nehod, ale pokud na cokoliv narazíte, dejte nám o tom vědět a my to pustíme dál. 601 13 13 05, to je číslo na náš WhatsApp, kam můžete psát nebo posílat hlasovky. Děkujeme!
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slovácké léto. Od pátku 26. června 10 dnů plných sportu, zábavy a koncertů na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Vstupenky na zahajovací koncert Rybiček 48 a vstup do VIP zóny na všechny další koncerty zakoupíte na www.slováckéléto.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
6: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
7: Klidný víkend? Zapomeňte! 14. až 16. srpna startuje ve Zlíně legendární 55. Barumka. Jezdecká špička, emoce a adrenalin, který musíš zažít. Sleduj nás na checkrally.com a sociálních sítích. Barum Checkrally Zlín!
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
9: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
10: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
11: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

0: míst na východě Moravy.
1: Aktuálně je to nejlepší místo, kde můžete v tuto chvíli být park Komenského, případně zámek, případně náměstí, protože tady všude se nám odehrává festival Zlín žije a v rámci něj za námi teď dorazil taky Roman Meško z baseball klubu Kobler Zlín. Romane, zdravím tě, ahoj.
2: Ahoj, tě zdravím vás všetkých.
1: Prosím tě, možná někteří ani netuší, že ve Zlíně máme vůbec baseball, i když je fakt, že kolega Pavel to velmi, velmi propaguje, protože má baseball velmi rád. Tak nás prosím tě uveď trošku jako do děje, do obrazu. Kde hrajete, kolik vás je, jak funguje Koblers?
2: Tak, baseball ve Zlíně funguje už 14. rokom. Trénujeme a všetky vlastne naše aktivity prebiehajú na štadióne mládeže, tuto nad kongresovým centrom. A v podstate v tejto chvíli, bohužiaľ toho covidu sa nám to trošku rozpadlo otvorene, ale od minulého roku sme sa opäť vrátili naspäť do súťaže a momentálne sa venujeme kategórii U9, vlastne detičky 9 rokov. A myslím si, že je to na veľmi, veľmi dobré ceste, to zase rád dal.
1: Já věřím, že se to povede. Covid rozkopal spoustu lidí, to se vůbec nebojí ničeho. Prosím tě, když by rodiče chtěli dát dítě na baseball, tak je nějaký věk, kdy s tím ideálně začít?
2: Není tam úplně nějaký věk. Samozřejmě, čím skôr, tím lepší. Těch 7-8 rokov je za mě takový ideál, protože ty dětičky už jsou vnímavější, dá se s nimi porozprávat, už se s nimi dá trošku lepší pracovat, takže těch 7-8 rokov je ideál. Neznamená to ale, že nějaký jiný věk je omezující.
1: Já se ti přiznám, že jako matka jsem nikdy nechtěla dávat dítě do nějakého vyloženě sportovního klubu, protože jsem si říkal přesně takové to, tyjo, trénink 4x týdně, každý víkend zabitý někde prostě na zápase nebo někde na závodech. Je to takhle u vás, anebo se to dá dělat i jako vyloženě hobby sportík, řekněme?
2: Jako hobby by som to úplně nepovažoval, skôr, když ten šport chce člověk robit, ano, u těch dětí to berme skôr, je to takovou to hravou formou. A do budoucna však, pokiaľ to dieťa chce v tom baseballe alebo v nejakom tom športe uspieť, tých tréningov 4 týždene vo všetkej úcte málo za mňa.
1: Jasne, dokonce.
2: Takže, že by som sa nebal i víc, ale samozrejme je to aj, vlastne deti si musia odpočinúť, mať aj iné aktivity, ale proste pokiaľ chce niekto robiť šport vrcholovo do budúcna, plánuje v tom, tak čím viac tréningov asi tým lepšie.
1: Jasne, to rozumiem. My sme tady spolu probírali také to, že sú sporty, ktoré sú, řekněme, trošku možná nevhodné pro děti, protože často třeba jako zatěžují jenom jednu stranu těla a tak podobně, takže se potom dítě různě křiví a tak. Jak je na tomhle jako baseball?
2: No, baseball je, ano, tu je ta problematika v podstatě obdobná, že v podstatě háže se většinou jednou rukou, když pravák, tak pravou, lávák hlavou. Keď aj palí s palkou, tak takisto palí většinou na jednu stranu. Na druhej strane je tam práve potom dôležité, aby tí tréneri, aby ten klub, aby ten šport myslel na to dôležité, to je tá kompenzácia. To znamená, po každej tej náročnej disciplíne alebo po nejakom tom náročnom tréningu, kde zaťažujeme len jednu časť tela, je dobré vykompenzovať to druhou časťou tela, aby práve nedošlo k tým zdravotným problémom.
1: Výborne. Pokud sme niekoho zaujali z posluchačov z Rádia Zlína, chtěl by dát svoje dítě na baseball, tak jak se k vám dá dostat? Jak se přihlásit?
2: Tak úplne najlepšie, buď sa prispôsobiť priamo na tréning, tak jak som spomínal, na štadióne mládeže, ale určite jedna z tých rýchlejších a takových dostupnejších variant je pozrieť si naše webové stránky, prípadne sociálne siete.

0: tolik Činasky na Hitrádiu Zlín. Doufám, že si užíváte pohodové páteční odpoledne, k tomu vám pouštíme parádní hity a hlavně vysíláme živě z festivalu Zlín žije, kde je program nabitý k prasknutí. O 17:30 to dneska na stage u zámku odpálí Tom Artway a budou taky Prago Union a samozřejmě spousta dalších, tak pokud máte volné odpoledne, pořád to stíháte a pro vás ostatní jsme tady my se skvělými rozhovory s našimi speciálními hosty a taky skvělou muzikou. Už za chvilku třeba Coldplay nebo Eamon, tak zůstaňte s námi.
1: Dopravní hlídka Hit Rádia Zlín. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Zlínského kraje? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostanej za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 601 13 13 05. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Zlín, tvůj parťák na silnicích Zlínského kraje.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Single X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
8: Letní slevy právě odstartovaly!
9: Zažij léto naplno!
8: Když zábava,
9: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
18: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
19: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
20: Hit Radio Zlín.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: východě Moravy.
1: Zlín žije a já si troufám říct, že to je opravdu pravda. Dneska si dokazujeme, že takové ty řeči typu ve Zlíně se jako vůbec nic neděje, tak to není pravda. Není to tak, ve Zlíně se toho děje spoustu. Teď aktuálně i festival s tímhle krásným názvem Zlín žije. Dneska nám začaly prázdniny, tak já doufám, že už vám doma děti ukázali vysvědčení, že to bylo všechno s radostí a s úsměvem. A my jsme si tady jednoho takového školáka taky vzali k mikrofonu. Je tady Robin ze Zdraslavic. Ahoj, Robine.
2: Ahoj.
1: Prosím tě, tak ty jsi mi stihnul prozradit, že ty máš za sebou teda první třídu.
2: No, jo.
1: Krásně, jaký bylo vysvědčení, prozradíš to?
2: Jedničky.
1: Nekecej. A bylo ano. To těžký? A nebo to bylo tak jako s prstem v nose, úplně sranda, jako v pohu?
2: Ano. Tak oboje.
1: Takže ses musel přece jenom trošičku snažit, jo?
2: Jo.
1: Hele, a co prázdniny, jsi rád, že začínají?
2: Jo.
1: A co máš v plánu, prozradíš nám, co budete dělat přes léto?
2: No, asi pojedeme někam na dovolenou.
1: Krásný, a nějaký tábor máš v plánu?
2: No já ne, ale asi mě tam máma asi pozve, já nevím.
1: Ano, to je klasika, dítě nechce, ale maminka zařídí, že tábor musí být. Robine, prosím tě, a ty chodíš do školy přímo do Zdrslavic, nebo máte tam školu?
2: Ne, jenom v Račovicích.
1: Ok, a kde ses nám vzal tady ve Zlíně?
2: No, máma říkala, že nejdřív půjdeme do kina a pak půjdeme sem.
1: Krásný, takže už jste byli i v kině? A to bylo jako odměna za vízo? Za ty samé jedničky?
2: No, ještě jsem chtěl nějakou jednu, ale úplně se mi nevydařila. Ale já jsem úplně nevěděl, jestli to kino je na to.
1: Jasně, rozumím. A prosím tě, a co je ta věc, kterou ty bys chtěl dostat za vysvědčení? Víš co, třeba jsou teďka maminky, které nás poslouchají, řekej si, co bych tak tomu svému prvňáčkovi jako koupila za vízo. Tak co je nejlepší odměna za vysvědčení podle tebe?
2: No, podle mě asi nějaký automat nebo něco tak.
1: Automat? Automat třeba na žvíkačky myslíš, nebo jaký automat?
2: Ne, takový jak kdyby, jak jsou na pouštích, tam se dají s někama nějaké ty a pak jak přijdou třeba naše rodina nebo kámoši k nám na návštěvu na narosky, no tak si můžou s tím zahrát.
1: Jo, takhle nějaký hrací automat, teda, nějaký no. Pac-Man a takový věci. No a ty jsi moc malej na Pac-Mana, ty určitě nevíš, co to je, že jo? To si pamatujeme jenom my starší ročníky. Robine, každopádně přeju ti, abys měl krásné prázdniny, užij si léto a děkuju moc za rozhovor, ahoj.
2: Jo.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy a ať se dívám, jak se dívám, tak nic nevidím. Jezdíme momentálně bez komplikací, tak snad to vydrží, ale kdyby přeci jen jste na něco narazili, budeme moc rádi, když nám napíšete nebo nahrajete hlasovku na WhatsApp na číslo 601 13 13 05.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autocom Zlín.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn. Pro doma.
4: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Zlín.
8: 17 hodin, krátké zprávy pro východ Moravy a Jana Hvozdenská. Nejnavštěvovanějším turistickým cílem ve Zlínském kraji dlouhodobě zůstává zoologická zahrada ve Zlíně. Loni do ní zavítalo rekordních 812 tisíc lidí. O rok dříve to bylo 765 tisíc návštěvníků. Druhým nejnavštěvovanějším místem ve Zlínském kraji byl loni akvapark Uherské Hradiště s více než 300 tisíci návštěvníky. Následovalo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radoš na Vsetínsku, kam v minulém roce dorazilo přes 286 tisíc lidí. Česko v posledních dnech sevřely mimořádně vysoké teploty. Už dnes padl první teplotní rekord po 11. hodině dopoledne, a to na stanici Rýmařov, kde naměřili 30,3 stupně Celsia, což je o desetinu víc než dosavadní nejvyšší hodnota z roku 1965. Nízkonákladová aerolinka Ryanair mění po vlně kritiky pravidla pro rodiny s dětmi. Rodiče už nově nebudou muset platit za rezervaci místa, aby mohli sedět vedle svých malých dětí. Firma ustoupila poté, co britský antimonopolní úřad začal prověřovat, zda dosavadní praxe neporušovala spotřebitelské právo. Víkendová obloha bude jasná, připravme se ale na pořádné horko. Zítra ukáží teploměry až 37 stupňů Celsia. V neděli se očekává 40.
9: Samosběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
1: Hit Radio Zlín. Živě. Vysíláme živě z nejlepších míst na východě Moravy.
10: Dragonion, Buty a nebo Tom Artway, tak to jsou jenom některá jména, která můžeme během tohoto víkendu vidět ve Zlíně na festivalu Zlín žije. Toma, už jsme tady dokonce měli dneska na rozhovor, pokud jste to nestihli a rádi byste si to poslechli aspoň zpětně, tak nebojte, veškeré záznamy z vysílání ze Zlín žije budeme mít také na webu hitradiozlin.cz. My si užíváme léto na festivalu Zlín žije, doufám, že si užíváte s námi. Krásné odpoledne.

0: na východě Moravy.
1: Zdravím do celého malebného zlínského kraje z parku Komenského ve Zlíně. Tady pokračujeme naše live vysílání z festivalu Zlín žije. A dneska tady můžeme zažít taky opravdu světovou premiéru, protože vůbec poprvé společně tady vystoupí Štěpán Holík s kapelou Bossa Band. Mají tady premiéru u nás v parku a já tady mám Štěpána aktuálně na rozhovor. Ahoj, vítám tě.
2: Ahoj Šárko, děkuji za pozvání.
1: Prosím tě, pochopila jsem to správně, že vy jste vlastně všichni zkušení muzikanti, ale takhle společně hrajete poprvé dneska. Je to tak?
2: Je to tak, jako kapela máme dneska premiéru. Právě tady.
1: Nějaká nervozita?
2: Taková přirozená, ale příjemná.
1: Výborně. Prosím tě, ty jsi mi už prozradil, že Bossa Band se úplně naprosto skvěle hodí tady do tohle počasí. Tak co to teda vlastně hrajete?
2: Je to tak, protože hrajeme brazilskou hudbu, zejména právě bossanovu, která vznikla zhruba před 70 lety v Rio de Janeiro. Hrajeme taky sambu a myslím si, že k tomuto počasí se oba žánry dokonale hodí.
1: Prosím tě, asi budu znít jako úplně jako neznalec, jo, ale jako bossanova není jeden song, to je jako hudební styl, celý fakt.
2: Je to tak, je to styl, který vychází, má pozadí určitě v brazilských právě kořenech, je to právě ze samby vychází, také je to kombinace s jazzem a taky s vážnou hudbou, takže můžeme v ní slyšet kombinace všech těchto tří jako vlivů.
1: Tak já se půjdu dovzdělat, až budete hrát. Prosím tě, co tebe na tom stylu baví nejvíc? A zajímá mě taky, baví to i lidi?
2: Právě, že ten styl, myslím si, že má jako velmi, jako jeho signifikantní vlastnosti je, že umí předávat radost zejména právě těm muzikantům, kteří to hrají, a že se přitom cítíme dobře a je z toho zkrátka velmi jako pozitivní nálada už jenom jako při zkouškách, takže baví mě vlastně ta radost na tom žánu.
1: A je to teda koncert na poslech, nebo to bude právě o tom, že jako zvednete lidi ze židlí a trošku to tady roztančíte v parku?
2: Je to kombinace toho, protože hrajeme i sambu a samba je jako taneční žánr, ale bossanova není nutně taneční a jako je často jako i poslechová, takže záleží na každém.
1: Výborně. Prosím tě, festival je speciální v tom, že tady třeba jako lidi nepůjdou třeba vyloženě přímo na vás, jako by se podívat, ale půjdou třeba kolem, takové to poslechnu si jeden song a uvidím, ale kolikrát právě zůstanou potom na mnohem delší dobu. Tak máte vy tam něco takový fakt jako tahák, čím dneska chcete ty lidi chytit, aby tam zůstali celou dobu s váma?
2: Já doufám, že celé to bude jako tahák. Tak kdybych měl být konkrétní, tak máme tam autorské věci, třeba by to mohlo někoho zajímat, taky portugalština zazní, což je znělá věc, když člověk jde kolem, a taky máme i předělaný cover jedné známé písně, takže třeba někoho zaujme, že tu píseň zná a slyší v jiném provedení.
1: A přijde mnohem blíž. Tak výborně, Štěpán Holík a Bossa Band dneska 18.30 v parku Komenského. Dorazte za námi a děkuji, Štěpáne.
2: Já děkuji, měj se hezky.

0: Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty.
1: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy, záchranné a vyprošťovací práce momentálně probíhají na Vsetíně v ulici Smetanova kvůli střetu osobního auta a chodce. Na místě už jsou všechny složky záchranného systému, tak nohu z plynu. A kdybyste měli cokoliv dalšího, nějaké dopravní info, podělte se s námi na WhatsAppu 601 13 13 05.
2: Italský design, italská elegance. Ideální nábytek do vaší zahrady. Itálie v zahradě, Tlumačov. www.italievzahradě.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
4: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Buongiorno. Italské dny v Prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Lednice Liebherr s plnou desetiletou zárukou. Jasně, domácí potřeby K&K Uherský Brod. Domácí potřeby K&K Uherský Brod.
0: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: na východě Moravy.
1: Krásné odpoledne, opravdu do všech koutů východu Moravy. My si užíváme festival Zlín žije, vysíláme živě z parku Komenského a aktuálně se za námi k mikrofonu přišel taky Kuba Malovaný z nadace Tomáše Bati. Kuby, ahoj.
2: Ahoj, hezké odpoledne všem.
1: Prosím tě, vy tady máte pro návštěvníky postavený takový nějaký speciální modul. Není to úplně asi vesmírný modul, předpokládám. Řekneš nám, co tam potkáme, co to je zač?
2: Určitě, je to baťovský modul, je to náš unikátní projekt, který vznikl vlastně k letošnímu výročí 150 let od narození Tomáše Bati. No a co to je? Tak je to takové krásné inspirativní místo. My jsme přemýšleli, jak přiblížit Tomáše Baťu, protože říkáme, Baťa nerovná se pouze bota, ale opravdu je to spousta myšlenek, spoustu odboček, protože Tomáš Baťa nemyslel jenom na podnikání, ale taky na život, nejenom ve Zlíně, myslel na kulturu, sport, vzdělávání. No a to všechno jsme se snažili do toho modulu dostat. Takže na jednu stranu je tam kus historie, lidé si můžou prohlédnout výstavy, můžou se podívat na život Tomáše Bati, ale také můžou načerpat jeho myšlenky. Můžou se podívat vlastně na to, co Tomáš Baťa sděloval a u toho si hezky posedět, povykládat, inspirovat se. Takže je to takový napůl historický a napůl inspirativní prostor.
1: Krásný. A ještě ke všemu se tam můžeme dobře najíst, protože vy tam máte mimo jiné taky nějaké jako dobrůdky podle receptů paní Baťové. Tak řekneš nám, co třeba tam máte tak jako ukuchtěno?
2: No, máme tam sladkosti podle Marie Baťové, což je z té první kuchařky z 99 sladkých teček Marie Baťové, takže opravdu autentické recepty, které Marie Baťová skutečně připravovala ve vile. No a máme tam nějaké mrkvánky, máme tam, já vlastně ani nevím ty názvy, protože nám to dělá náš kamarád Vojta, skvělý cukrář, a mě to strašně chutná, ale ty názvy si nikdy nepamatuju. Takže doporučuji přijít, kdo miluje sladké, tak rozhodně nebude litovat.
1: A dokážeš nám aspoň říct, jaká byla paní Baťová v kuchyni? Jakože jsou to recepty spíš takové jednoduché, tradiční, nebo si občas jako zaexperimentovala trochu?
2: Prosím tě, vůbec to není jednoduché, no takhle. Letos vyšla ta druhá kuchařka, kde jsou regulérní recepty, nikoli jenom ty sladkosti. A je tam všechno. Je to od míchaných vajíček přes klasickou českou kuchyni až po opravdu světová jídla. Takže takový pestrý pelmel a já jsem fascinován tím, jak to všechno bylo dobré, protože my jsme to připravovali ve vile, všechno jsme chutnali, všechno jsme nafotili, takže opravdu všechno prošlo našimi rukami a z toho můžu usuzovat, že Marie Baťová byla fakt špičková kuchařka.
1: Hezky pěkně. Prosím tě, já si myslím, že většina Zlíňanů má nadaci Tomáše Bati spojenou s takovým jako hlavně jako historie, vzdělávání, tyhle věci. Je podle tebe důležité připomínat právě i třeba takové jako zajímavější, řekněme, součásti toho jejich běžného života, třeba ty recepty a podobně?
2: Já si myslím, že jo, protože to ukazuje ten baťovský odkaz v úplně jiném světle. Přiblížíme to zase úplně jiné skupině lidí, nikoli jenom třeba těm podnikatelům nebo biznismenům, ale opravdu i obyčejná paní, která ráda vaří, si najednou odnese kuchařku, kde uvidí třeba ten inspirativní život Marie Baťové, která je občas opomíjená, protože za každým silným mužem stojí silná žena. Marie Baťová opravdu silnou ženou byla, takže se to hezky propojuje, kloubí dohromady a máme z toho velkou radost.
1: A kdyby

0: měl někdo po dnešku chuť trošku víc právě do toho proklouznout, do toho života Baťových, poznat ten odkaz trošku lépe, přece jenom velká historie Zlína, tak kam bys ho pozval? Kam má zajít?
1: Pozval bych ho na naše webové stránky, protože opravdu letos toho je spoustu, vstupujeme do druhého půl roku, nebo vlastně další půl rok oslavy před námi, takže je toho spousta od konferencí, přednášek, nějakých komorních akcí, ať už koncertů, besed, prohlídek ve vile, opravdu je to velmi pestré, takže baťa150.cz, anebo nadace Tomáše Bati.cz, tam se všechno všichni dozví.
0: To byl Kuba Malovaný z nadace Tomáše Bati, děkujeme moc, Kubi.
1: Já moc děkuju, ahoj.

0: 6 na východě Moravy.
1: Tady už to tepe pořádně, možná to jde slyšet i ve vysílání Hitrádia Zlín. V parku Komenského pokračujeme s nádhernou akcí Zlín žije. Velmi příjemný festival, už se rozjíždí taky hlavní stage u zámku, ale my zůstaňme tady v parku, protože se mnou je tady teď aktuálně taky Michal Křiška z neziskovky Naděje Zlín. Michal, zdravím.
2: Zdravím.
1: Tak co jste nám přivezli na Zlín žije? Pojď nám to trochu představit, prosím.
2: My jsme využili dlouhodobé spolupráce tady s touhle akcí Orga Zlín žije, takže prezentujeme jednu z našich služeb sociálně terapeutické dílny. Je jednu ze služeb pro osoby s mentálním handicapem, které ve Zlíně máme, a prezentujeme jak výrobky z těch dílen samotných, tak i některé činnosti dílenské. Klienti přímo na místě vyrábí ruční papír, předvádí ukázku pletení košíků a máme tam taky kreativní dílničku pro malé děti.
1: Jenom pro malé, takže já nemůžu si tam jít
2: zkusit. A tak samozřejmě můžeš, jasně.
1: Výborně, to jsem ráda, děkuji, protože to miluju, to je moc pěkné. Já mám takovou možná trochu zvláštní otázku, ale asi se tě na to ptají lidi často. Jak se ti pracuje s těmito lidmi? Protože říká se, že jsou takový jako srdečnější, upřímnější. Vidíš to v tom taky, je to tak?
2: 100%. U nás platí, když nic, tak že ti klienti jsou naprosto bezprostřední, do všeho jdou naplno, takže když je radost, tak na 150%, když je smutek, tak na 150%, ale ta bezprostřednost je tam absolutní a v tomhle je ta práce strašně obohacující.
1: Kde najdeme váš stánek, prosím tě, v rámci Zlín žije, ať vás najdem?
2: No, stánek najdeme u toalet, takže to najde úplně každý.
1: Výborně, takže ano, tam půjdem rozhodně všichni. Prosím tě, Michale, kdyby vás chtěl někdo podpořit Zlínskou naději, třeba i vlastními silami, dejme tomu, jak to můžeme udělat? Hledáte třeba i dobrovolníky?
2: Dobrovolníci jsou v našich službách 100% vítání. Často využíváme studentů, kteří k nám přichází na praxe v rámci škol, ale samozřejmě, když přijde člověk zvenku a chce udělat dobrou věc nebo věnovat svůj čas, tak určitě u nás tu příležitost má. Nejenom ve STDčku, v těch dílnách, ale i v dalších službách, zvláště pobytových nebo terénních, chráněné bydlení, sociální rehabilitace.
1: A sleduješ, že jsou lidi ve Zlíně opravdu jako hodní a pomáhají, anebo že to třeba jako upadá trošičku, že už ono se často říká, že lidstvo tak trošku jako už je mnohem, jak to říct, horší, než bylo dříve.
2: Já bych chtěl věřit, že v těch lidech dobro je a mezi lidma. A my to kolem té naděje hodně cítíme, ať už se kamkoliv vrtneme, vždycky se u nás někdo přihlásí. Ten okruh příznivců je poměrně široký a velký, takže ten pocit z toho vždycky dobrý je.
1: Výborně. Když jsme někoho teď nalákali a chtěl by se právě stát třeba dobrovolníkem, tak kde se vám může přihlásit?
2: My dílny máme na dvou místech ve Zlíně. Jedna pobočka je na svíčkárna na dílech u Alberta. A druhá je na Bratří sousedíků, tak se aktuálně rekonstruuje, ale věřím, že po úspěšné rekonstrukci se tam v září, v říjnu přestěhujeme.
1: Takže můžu prostě přijít a zaťukat a říct, tak jsem tady, tady mě máte, jdu vám pomoct.
2: A my vás zaplatíme zlatem, ne, tak je cenu. Nic nedostanete.
1: Ano, ale dobrý pocit z toho bude.
2: Přesně.
1: Přesně tak. Tak to byl Michal Křiška z neziskovky Naděje Zlín. Moc děkujeme.
2: Ať díky také, mějte se. Hit Radio Zlín živě.
3: Hit Radio. 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Hit Radio.
8: Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Zlín.
9: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
10: Matrace za hubičku.
0: Rádio Zlín.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: východě Moravy.
1: Nejlepší místo na východě Moravy je aktuálně park Komenského ve Zlíně, kde se nám odehrává festival Zlín žije. A já mám tu čest tady u našeho mikrofonu v live studiu aktuálně přivítat Janu Kubáčovou, ředitelku festivalu, také ředitelku celého kulturního a kreativního centra Živý Zlín. A troufám si říct, že pro tenhle víkend vlastně ředitelku Zeměkoule. Je to tak, Jani?
2: Ježiš, to nevím, ale když se dívám na tu naši planetu nafukovací v pátku,
1: tak vlastně
2: takže když si před ní stoupnu, takže dá se říct
1: ředitelka
2: ano.
1: Zeměkoule.
2: Takže přeju všem krásný poslech, zdravím všechny posluchače, ahoj.
1: Prosím tě, akorát se zeptám, když jsi teda ředitelka Zeměkoule, nešlo s tím počasím udělat něco.
2: My jsme na tom právě makali a jde vidět, že to naše pracovní tempo je mimořádně vysoké, protože jde vidět, jako, že jsme opravdu jako přidali. No.
1: Přesně. Ale pojďme se věnovat festivalu Zlín žije. To už je, troufám si říct, taková stálice u nás ve Zlíně. Čím je podle tebe letošní ročník výjimečný?
2: Letošní ročník má několik novinek. My máme festivalový vlak, kdo to má jen tak, že jo, festivalový vlak mezi Kroměříži Vizovicema. Máme fantastický třeba merch, máme nádherný, my každý rok máme designové kelímky a letos máme návrh od bratří Formanů, takže jo. Na to jsem taky pyšná. Pak máme krásný designový nábytek, který tady je. A víte, co ten nábytek vyrobili umělci, vyrobili ho sami lidi na akcích Živého Zlína.
1: Hezky.
2: Takže to je úplná pecka vlastně, jako lidi si vyrobili tento festival, takže on je speciální prostě tím, že ho vlastně dělají opravdu lidi zlíňáci a dělají ho často jako z 90% jako zlínský kapely a interpreti, kteří jsou třeba slavní, ale nějaký ten kořínek tady mají.
1: To je krása. Moje zlínské srdce úplně plesá z toho. To je nádhera. Taky. Prosím tě, tak my ale jako hosté vidíme muziku, vidíme divadlo, vidíme zábavu, ale co je to, co my nevidíme? Co je pro tebe třeba osobně jako pro ředitelku festivalu nejnáročnější na tomto nachystat?
2: Všechno to skoordinovat, aby to klaplo a bylo tady všem dobře. Opravdu my jako první, na co se díváme, je taková ta návštěvnická cesta. Mm-hmm. My si jako představujeme, kud má ten člověk půjde, co bude poslouchat, co o to uvidí, na čem bude sedět. Takže jako tohle to všechno skloubit a zkusit vyhovět tomu obrovskému návštěvnickému spektru, protože my tady máme nabídku v podstatě pro rodiny s dětmi až pro nejstarší generaci. Takže tohle to dát dohromady a na několika místech v tom centru, kdy to město opravdu má ještě tady ta prostranství plní jiný účel v tom městě, než by jenom jako zábavní, kulturní, tak tohle mi přijde jako nesmírně náročné. A pokud se to podaří, já musím říct, že teď už to všechno začalo. Takže já se hrozně chci pochválit, teda hlavně ten můj tým fantasticky chci pochválit, že tohle se nám povedlo, protože teď je to vlastně hrozně dobře.
1: Jo, souhlasím, je to fakt paráda. Prosím tě, ale Živý Zlín to není zdaleka jenom festival Zlín žije, vy toho pořádáte během roku opravdu velikánskou spoustu. Je třeba pro tebe osobně i jako důležité fakt přesně nedělat jednu velkou akci za rok, ale opravdu to jako rozprostřídat celý rok vlastně něco nabízet.
2: Myslím si, že nás to do jisté míry udržuje trochu ve střehu a já jako se snažím, aby ta naše organizace opravdu v tom pravém slova smyslu poskytovala veřejnou službu úplně všem. Takže máme programy, které cílí prostě, tak jsem řekla, na různé generace, ale snažíme se s nimi pracovat tak, aby byli součástí toho, aby jako vnímali, že to neděláme a tady máte jako nabídku, ale že to jako děláme, protože oni jsou ti spolutvůrci. Jo. Což jako jsem trošku vystihla tím, že tady máme třeba ten nábytek, který si trošku kutili i sami obyvatelé města a návštěvníci města. Tohle to mi přijde jako nesmírně cenné, ať už to jsou komorní koncerty, ať už to je nějaké zahraniční interprety, které sem přivezem, nebo to je jako komunitní kino, které promítáme, anebo je to takhle jako vlastně mega akce, mega show prostě na 7 scénách v centru města.
1: To je krásný. Já jako tleskám, opravdu tleskám za všechno, co děláte, moc děkuju. Jana Kubáčová, ředitelka kulturního a kreativního centra Živý Zlín a taky festivalu Zlín žije. Tak děkuji a krásné léto přeju.
2: Já děkuji moc za pozvání a přijďte všichni na festival. Jsme tu do neděle.

0: Nejlepší dopravní servis na východě Moravy. Ve Slavičíně a ve Zlíně se konají festivaly a proto na obou místech počítejte s hustějším provozem a s lidmi na vozovce. Akce se budou konat po celý víkend. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 601 13 13 15.
1: Zcela nová Kia K4 Sportwagon. Velké kombi pro milovníky prostoru, pro rodinu i podnikání. Navštivte vašeho prodejce vozů Kia Autokom Zlín.
2: Regionální kvalita a skvělé ceny? Vím, kde jinde než v Ternozlín. V naší nabídce najdete Radegast Rázná desítka za skvělých 13,90. Madeta Jihočeské mléko plnotučné se zákaznickou kartou za 12,90. Akce platí do úterý. Ternozlín, jedinečný český supermarket.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Kroměříže. 5. až 8. července se promění zámek Kroměříž v Hrad Karlštejn. Čeká vás muzikál s Kateřinou Brožovou, Petrem Štěpánkem či Markem Vašutem. A také muzikály Rebelové nebo 50 odstínů. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Zahradnictví Slunečnice, stánek 45, tržiště pod Kaštany ve Zlíně. Květiny a bylinky od jara do podzimu. Zahradnictví Slunečnice, s láskou vypěstováno.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Silničáři se na první víkend prázdnin připravili, posílili směny asistence i dispečerů v Národním dopravním informačním centru. Co přesně to znamená, vysvětlí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
11: K dispozici budeme mít veškerou techniku a to i smluvní, to znamená, že i všechny odstavky budou ve stavu zvýšené pohotovosti. Samozřejmě, že jsme zrušili veškerou údržbu, která by vstupovala do provozu. Všem řidičům doporučuji získat aktuální dopravní informatik.
10: A to prostřednictvím navigace nebo zavolat na bezplatnou asistenční infolinku ředitelství silnic a dálnic. Podél železničního koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna hoří na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili provoz a snaží se požáry uhasit. Na místě mají 15 jednotek. Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní opět vyhlásila pátrání a prosila o pomoc i Pražany. Po 16. hodině pak ženu našli na nádraží v Benešově. Horké počasí zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům. Mimo jiné proto, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově se nadále nejvíce prodává klasické pivo.
12: Samozběr domácího česneku v Martinicích u Holešova. Farma Krajča 736 144 500. Česnek z Martinic. Farma Krajča. Česnek z Martinic.
10: Nejnižší teploty je 21 až 17 stupňů, lokálně mohou být na některých místech i nižší, slabý proměnlivý vítr. Zítra nás čeká slunečný a velmi teplý den. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severovýchodě. Mírnější a v 1000 metrech na horách kolem 30. Slabý proměnlivý vítr k tomu.
13: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky krásný pátek, ačkoliv já to chápu, je vedro a už je to dlouhý, ale nebojte, už jenom přežijem tropický víkend a pak začne pršet, to je skvělá představa. Ty nejlepší hity, ty ale budou. To nejlepší z 80., 90. a milénia. A právě teď je tu Seal a Crazy.

ATB a Roberta Harrison, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný, i když další tropický večer. I jo, je tady stále to období, kdy vylezete ze sprchy, je vám vteřinu dobře a další vteřinu už jste spocený. Zajímá mě, jak se máte. Ještě stále zvládáte, případně klidně pošlete tipy, jak se s tím horkem vyrovnáváte. Jestli teda nějaký máte. Já třeba doma větrák, to je jasný. Používám hodně ledu, jo, to teda hodně. A taky si dávám pěkně vymrzlej, mokrý, studený ručníček za krk. Jo, protože mimochodem ideálně chladit se právě vzadu na krku, na zápěstích, což mě samotnou překvapilo, a kotníky, no, takže nohy do lavoru prostě. Schválně, napište 777-937-777, jak se s tímhle bedrem vyrovnáváte vy. A k tomu Bára Basiková.

0: Soul Sister, The Way to Your Heart. Posloucháte Hit Radio, to je skvělý song, co? Krásný večer, doufám, že žijete. Takhle, ptám se vás, jak nakládáte s tím horkem. A píše Iza, píše, dnes jsme museli po vysvědčení do akvaparku, protože v tom vedru se nedalo jít někam na výlet. To je logický, voda dobrý, že jo? No ale pozor, Iza taky píše, zapomněli jsme se namazat, takže jsme červení jak rajčata. Prosím vás, to je častá chyba, já ji třeba opakuju každý rok několikrát. Mažte se, nejen zevnitř, ale hlavně zvenka, protože to sluníčko má brutální sílu. V podstatě si tady teď užíváme opravdu takové to poctivé tropické počasí, jo, aspoň víme, jak to mají v těch tropičtějších oblastech, takže prosím vás, hodně pijte a hodně se mažte. Naprostej základ. No a když už se spálíte, tak se pak namažte bílým jogurtem. Jo, třeba, třeba. Další hity za chvíli, Depeche Mode, Enya nebo Alcazar.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít ve...

0: obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
5: Hit Radio.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Crying at the Discotheque, to jsou Alcazar, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a ano, je to tu, školní rok skončil, učitelky a učitelé a všichni pracovníci ve školství udělali obrovské. No a naopak vám rodičům začíná to klasické období, kdy se snažíte zabavit a vymyslet plán pro svoje ratolesti, pro svoje miláčky, který aktuálně přechází z toho pevného režimu do naprostého šílenství. Minimálně těch prvních pár dní jim dejte, jo, takovou dobu hájení. Oni si chvilku užijou, že můžou chodit později spát, jo, že nemusí sedět v lavici. No a normálně od půlky července už začněte zase připravovat na školu, jo, protože pak to utíká strašně rychle. Přejme jim to, ať si to užijou. Září, jdou zpátky. To nejlepší z 80., 90. a milénia pro vás všechny, co jste zvládli školní rok a zvládnete i ty prázdniny. Právě teď Fancy a Flames of Love. Naprostá klasika.

0: Jedinečný Bryan Adams dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Vlna veder pokračuje. Dokonce, když se podíváte na takový ty mapičky, jo, s předpověďma, tak už jim dochází barvičky. Protože nikdo moc nepředpokládal, že třeba tu 40 budeme trefovat nějak častěji. Každopádně ano, v neděli, respektive v pondělí večer by to mělo skončit, jo. Má pršet hodně. Já už jsem si dneska představovala tu situaci, že začne fakt pršet, ten vzduch se ochladí a já půjdu ven a budu třeba 4 hodiny v kuse jenom chodit venku v tom dešti, pravděpodobně nastydnu, jo, takže jestli se k tomu chystáte, jenom se připravte, že asi nastydnete, ale jenom si to představte, vzduch, který se dá dýchat. Skvělý, co? Tohle nám aspoň připomene, abychom si toho potom vážili. Za chvíli Nelly Furtado, taky Miloš Dodo Doležal, nebo Kokrogomir.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: To špurt nám do Vizovic voláte, kdy budou hrát ti Olympici, Flereti, Tři sestry, No Name a další skvělé kapely. No přece 21. až 23. srpna ve Vizovicích.
7: Na Trnkobraní zvou město Vizovice, pivovar Siliany, Koma Modular a Rudolf Jelínek.
6: A pohněte si, do prázdnin jsou lístky levnější. Trnkobraní.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
2: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
3: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Krásný večer, minuta po 19. hodině a další hity k vašemu fantastickému pátku. Jo?
7: Už za chvíli nás čeká legendární zpěvačka Tina Turner. Ale teď je čas pozvat mezi nás krále popu Michaela Jacksona, koho jinýho, a jeho legendární song Beat It. Tak se to užijte v tom vedru opatrně, ale klidně se i trochu zahýbejte.

0: bondovky mají prostě nejlepší soundtracky. Tina Turner a GoldenEye na Hit Radio. Krásný páteční večer, doufám, že jste se ještě neodpařili, případně nerozpustili. Můžeme si to zpestřit nějakou zajímavostí, protože pojďme si říct, že vědci po celém světě se občas zabývají i úplnýma ptákovinama, jo, doslova. Třeba zjišťovali to, jestli datla bolí hlava, jak mlátí, že jo, do stromu zobákem. Tak prosím vás, údajně za den zvládne datel 12 000 úderů. 12 tisíc, to je dost, jo. A hlava ho ale nebolí, protože má mozek v nějaký kapalině kouzelný. To my nemáme v hlavě, to, co má on, prosím vás. Takže až dneska večer půjdete třeba od někať, jo, z baru, z hospody nebo tak, ne, že ho budete zkoušet překonat, jo. Nedělejte to. Další hity. Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: 96 a Das Boot, posloucháte Hit Radio. Všichni se škvaříme ve vlastní šťávě. Mimochodem, já kvůli tomu hledám další a další tipy, jak si schladit domov. Jeden jsem našla. Uvidíme, poradím vám ho za chvíli, to budu vás chvilku napínat. Ale jestli to bude fungovat, tak je to skvělý, já to sama chci zkoušet. Potřebujete v podstatě jenom vodu, mrazák a jednu lahev. Jo? Uvidíme, vyzkoušíme. Za chvíli už třeba Rady Kirken, taky Cranberries nebo Dan Harrow.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede. Žádný stres. My ti vždy řekneme, kudy to vzít, ať si doma brzy.
2: Dolní Bečva, Rožnov pod Radoštěma na Vsetínsku.
1: A k tomu ti dáme tu nejlepší náladu. Jsme Hit Radio Zlín a Moravu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Zlín.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte, třeba jen proto, že je středa. Albert.

Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Reddy Kirke na černý brejle, posloucháte Hit Radio, krásný večer vám všem. Důležitá věc, našla jsem nový tip na to, jak si to doma ochladit. Jo. Je to hrozně jednoduchý, já to zkusím hned, jak přijdu domů. Vezměte si obyčejnou plastovou lahev, čím větší, tím lepší. Ze 4/5 ji naplňte vodou a strčte to do mrazáku. Budete muset hold asi počkat do rána, nebo prostě dokud z toho nebude kus ledu, jo. Jakmile z toho bude kus ledu, tak to vezmete. Ideálně pod to dejte nějakou misku, protože samozřejmě ta voda bude odpařovat, jo, a tak. No a dejte to na nějaký strategický místo v tom pokoji, který chcete ochladit. Jo, nevím, vedle postele si to můžete dát třeba na noční stolek. Nedávejte to na zem, páč to si budete chladit maximálně chodidla. Údajně by to mělo tu místnost ochladit třeba o 2-3 stupně. Není to jako žádný zázrak, ale lepší než nic. Jo, normálně plastovou lahev do 4/5 vodou naplnit do mrazáku a pak vystavit. Jako asi to není úplně designová záležitost, ale vyzkoušet to můžete. Já to dneska taky zkusím. Dáme si pak vědět, jestli to pomohlo. No a teď už je tu Paula Abdul

0: Evelyn Thomas a High Energy na Hit Radio. Nevím, jestli vy máte taky high energy, obávám se, že u většiny lidí je to aktuálně spíš velmi low energy, ale to nevadí. Jo, hele, ještě dva dny říkám, pak už to bude zase o něco lepší, každopádně, co na energii funguje, to jsou ty nejlepší hity, to víme. No a my si tady vždycky takhle večer v rámci Hit Radia Classic dáváme to nejlepší, z 80, 90 a milénia. A to nás samozřejmě čeká i dál. Třeba vás tohle trochu schladí. Busta Rhymes a Mariah Carey, k tomu Eros Ramazzotti nebo Blondie. Už za chvilku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11, půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.

0: Ranní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: Krásný večer, poslední společná hodinka před námi, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. To nejlepší z 80. 90. a milénia.

Linda Carlyle, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, naprosto dokonalý příběh. Jo, jedna rodina ztratila psa, zaběhl se jim, v Mexiku se to stalo. No a samozřejmě jezdili, hledali, jo, už taková ta bezradnost šílená. No a najednou koukaj a byl live stream z oslav mexického týmu, který vyhrál zápas na šampionátu. No a na těch oslavách jejich pes v náručí cizího člověka, který s ním slavil, prostě woohoo! Aha, takže si tam dojeli, pejska si převzali a odvezli si ho domů. Jo, tak jako představte si to, uteče vám pes, vy máte strašlivý strach, jste z toho úplně hotový a váš pes mezi tím někde fandí s fotbalovýma fanouškama. Jo, normálně ten si užívá super mejdan a vy jste strachy bez sebe. Tak pozdravte svoje mazlíčky, svoje pejsky a prosím vás, ať zůstanou doma. Jo, bronský beat právě teď.

0: Tohle jsou Erasure, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krom toho, že se všichni tak nějak snažíme přežít všechny ty skvělé teploty, které nám teď vládnou, tak si společně taky dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a jako upřímně, když si to řekneme, co tam bylo úplně nejlepší, to je asi jasné. Jako Queenie a třeba takovej David Bowie a třeba jako dohromady. Under Pressure, další song, který nás čeká za chvíli, k tomu Luzka Bílá nebo Nick Cave.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

Kylie Minogue společně v éteru Hit Rádia, krásný večer. A takhle, jo, je vedro, je to dlouhý, je to nepříjemný, je to strašný, ale vedro má i svoje výhody. Představte si to, jo, nemusíte chodit do sauny. Pokud nechodíte do sauny, tak jasně, blbý, ale dobře. Nutelu můžete pít brčkem. Vůbec není potřeba to mazat. Navíc třeba tuhý máslo. Vyndáte ho na linku a za 3 minutky je z toho prostě smetana. Jo, není problém. No navíc třeba nemusíte vůbec používat sporák, protože reálně stačí si dát pánvičku prostě na parapet třeba. Chvilinku počkat, jo, pak už dáte másličko, slaninku, vajíčko a snídaně je hotová. No a nepoužili jste vůbec žádný elektrický proud. Jo, jo, má to i svý výhody, tak buďme.

0: Joe Dolce a Shut Up Your Face. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9:00, já se s vámi pro dnešek budu loučit. Krásný víkend, prosím vás, dávejte na sebe pozor, čekají nás rekordní tropické teploty, takže hodně vody, jo, přikrývka hlavy, ideálně vlastně nevycházejte, pokud nemusíte. A když, tak do stínu nebo do vody, jo, dávejte na sebe pozor, hezký víkend, hezký zbytek toho pátku. No a za chvíli třeba Afromen, Snap nebo Kim Wilde. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality. Duna!

0: levnězcíny.cz.
1: Pohlédl do dálky a zvolal: Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
2: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
4: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete s tisku
2: levně.cz. Náplně hned.
0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.

0: Hledáte kompletní řešení pro váš interiér? Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
2: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
3: Hi, this is Ed Sheeran.
4: Hi, this is Madonna.
5: I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Zlín.
1: Zlepši si náladu.

0: kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku. Nákupní centrum Čepkov Zlín.
1: To je 45 prodejen na jednom místě.
0: Móda, knihy, elektro, zábava, drogerie a mnoho dalšího.
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: U nás vždy pohodlně zaparkujete a nakoupíte za výhodné ceny. Navíc s námi můžete soutěžit na našem Facebooku, a to po celý rok. Vyhrávejte s námi. Nákupy a zábava, to je...
1: Nákupní centrum Čepkov Zlín.
0: Vaše nákupní galerie ve Zlíně.
1: Pro vás otevřeno každý den i o víkendu.
0: NC@cepkov.cz.
2: Hit Radio Zlín.
0: Zlepši si náladu.

0: kompletní řešení pro váš interiér. Přijeďte se inspirovat a osahat si vaše nové dveře, dekorativní stěrku či podlahu. Designové centrum Duhet Design. Najdete nás na ulici Záhlinická 479 v Hulíně nebo na webu duhet.cz. Duhet. Dotkněte se kvality.
1: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
0: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
1: A dárek je váš, tak ušetřete
2: si. Tisku levně.cz.
3: Náplně hned.